0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé si ode dneška mohou objednávat 3měsíční státní dluhopisy republiky. Objednávky bude možné podávat až do 4. října elektronicky nebo na pobočkách ČSOB. Jeden zájemce může nakoupit dluhopisy maximálně za 3 miliony korun. Samotná emise se uskuteční 15. října. Lesní požáry v Evropě odhalují nebezpečné pozůstatky obou světových válek. Vysoké teploty a oheň odkrývají staré bomby, granáty a miny, některé z nich dokonce explodovaly. Výbuchy hlásily například Francie, Belgie, Německo nebo Nizozemsko. Starou munici kvůli letošnímu suchu odhalují také výrazně klesající hladiny evropských řek. Na jihu afrického státu Kenya uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Zvířata trpí částečným ochrnutím a mají problémy se postavit. Příčina zatím není jasná, původně se mluvilo o otravě kyanidem, část odborníků ale tuto možnost odmítá. Ochránci přírody se obávají, že skutečný počet uhynulých slonů může být ještě vyšší. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Žáci z Vysočiny budou opět trénovat první pomoc. Výuka odstartuje letos v říjnu a zajistí profesionální záchranáři zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, pedagogové a studenti zdravotnických škol i lektoři oblastních spolků Českého červeného kříže. Kraj Vysočina uhradil náklady projektu ve výši bezmála 2 milionů korun. Za 22 let prošlo výukou přes 177 tisíc mladých lidí. Ještě mrkneme na počasí. I když se nám na Vysočině ochladilo, den bude prosluněný, teplota se v maximech dostane k 20 až 24 stupňům a nebe má být většinou jasné nebo polojasné.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Začíná snídaně šampionů, dobré pondělní ráno, s vámi Michal a David, ahoj.
6: Ahoj, krásné ráno.
5: Až do čtvrtku to tady bude taková sausage party. Jasmin není, dorazí až v pátek, takhle před víkendem. Nicméně, co taky začíná, je poslední celý týden prázdnin a říkám si, že možná na čase přemýšlet, kam děti hodili batoh, to bude zapomenutých svačin.
6: Hele, my jsme se včera byli projít a už začínalo padat listí. Trošku taky se ochladilo, jsme si asi všichni všimli a říkal jsem si, to je přesně ten pocit, co mi vrátil, jako když jsme na Gimplu poslední týden očekávali příchod školního roku.
5: Přesně, když už víš, že to končí a že musíš jít. No nic, pojďme se spolu po víkendu rozkoukat a trochu se hnedka nabít muzikou. Pitbull, Christina Aguilera, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 10 minut po 6, hezký ránko. Hezký podzimní ránko. Nevíme teda, jak to teďka vypadá u vás, ale David, já když jsem ráno jel, tak mi auto ukazovalo asi 10 stupňů a zapnul jsem si výhřev sedačky.
1: A k tomu úplná tma.
0: A ono, za mě, když si zapneš ten výhřev sedačky, tak to znamená, že už jako blbý teda, jo. Ale ono, my jsme teda chtěli zimu, chtěli jsme déšť, tak jsme ho dostali, takže teďka já si nemůžu stěžovat, i když bych jako rád, ale rozhodně moc asi nebaví předpověď vás, kdo si státe třeba svatbu. Protože koukal jsem o víkendu v sobotu, já teda jedu na svatbu.
1: Já taky.
0: Ty taky. A v pátek má být ještě relativně hezky, ale
1: v sobotu... Ne relativně, v pátek má být až 30 stupňů.
0: Má být pěkně. A v sobotu přijde studená fronta. Jak se na to těšíš, Davide?
1: No tak, není to festival Rock for People, kam přijede 100 000 lidí, je to prostě svatba pro 80. Jasně. A nějak to budeme muset zvládnout.
0: Ale nebo to můžete třeba vymyslet jako teďka hiphopkem, že jo? Jo? Že můžete v pátek oznámit, že hele, my to asi teda nakonec neuděláme, protože to potvrdilo málo lidí.
1: No nevím, jak bychom to tady uhráli na málo prodaných stupenek.
0: To je fakt. No tak budeme si přát, vy kdo chystáte na sobotu veselku, ať to počasí se umoudří a ať je hezky. No a hezky bude i tady u nás v playlistu Michal Schulte a Rehab, Waterfall, 6 hodin, 11 minut, dneska ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní hitrádio, tohle je snídaně šampionů, 6:45, hezké pondělní ránko. Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu, co to by, Davide?
1: No, minimálně 10krát určitě.
0: A povedlo se?
1: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
0: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
1: Přesně tak, si udělat radost.
0: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Jo? Pak těm přijde, že to musí mít takovou jako nadstavbu ještě, abys pak poslal tý tchyni fotku, jaký krásný placičky si z toho udělal, aby byl důkaz, že jsi to teda nevyhodil, jo.
1: To může se zdát, že cuketa je populární až v posledních letech, ale já jsem se na internetu dohledal, že už ji konzumujeme v různých podáních už zhruba 10 000 let. Takže to není žádná novinka posledních roků.
0: Mně to přijde, že to je novinka, že se prostě s tím tady všichni zbláznili. Ono, takhle, asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik. Tak dobrou chuť vám, kdo, komu někdo podstrčil spoustu cuket.
1: Kdo třeba zrovna cuketu snídá.
0: To se dá snídat.
1: Já doufám, že ne.
0: Dovolená na Hit Rádiu za malou chvíli, taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nalázili překážku v provozu. Na Havlíčkobrodsku v Letči nad Sázavou v Havlíčkově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.

0: Je přesně 6:30, vy si dáváte pondělní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Po 6 dekádách končí jedna z nejdéle aktivních britských kapel The Hollies. Důvodem jsou zdravotní problémy kytaristy Tonyho Hickse, kvůli kterým se rozhodl skončit i bubeník Bobby Elliott. Kapela se proslavila hlavně v 60. a 70. letech. Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku vrátit. O návratu EET ví téměř 9 z 10 podnikatelů. Připravenou pokladnu má ale jen zhruba třetina. Největší obavy mají z další administrativy a nákladů na technologie. Erling Haaland vstoupil do nové sezony s pořádnou změnou vzhledu. Útočník Manchester City se zbavil svých typických dlouhých blond vlasů a nechal se ostříhat na krátko. Novým sestřihem okamžitě rozpoutal bouřlivé reakce fanoušků na sociálních sítích.
0: Více je vtipný, že podle mě lidi, kteří fotbal nesledují a vůbec tomu nerozumí, třeba jako já, to postřehli a že si všimli toho, že změnil účest, protože on měl vlastně takový ty blondětý dlouhý vlasy a teďka je skoro na Ježka.
2: Je to tak. Vy vlastně nevíte ani za koho hrál, jaký je národnosti, kolik mu je, jaký hraje post, ale víte, že má nový vlasy.
0: Neběhá v modrém dresu?
2: No, bledě modrý.
0: No, že jo, to je ono, no, tak to mi stačí. Pojďme na muziku ATC Around the World 6:31 na Hit Radio. Hezké pondělní ránko.

0: pondělní ráno, ta nejlepší muzika, Temper City, chvíli po půl sedmé, hezké ráno. Máme tady zajímavou statistiku, co jsme tady s Davidem našli, že průměrný Čech prý ročně odloží do prasátka. Hádejte kolik, necháme vás zahrát, kolik průměrný Čech našetří.
1: Tak já typovat nebudu, protože to vím.
0: Ano, je to 43 tisíc korun, každý rok si na důchod našetříme 43 tisíc.
1: Teď jestli je to hodně nebo málo, to ať si řekne každý sám.
0: Jasně, no, já si říkám, že občas jako začnu šetřit, ale samozřejmě existují nějaké slabosti, které třeba ani neovlivníš, to tak to ti do toho vleze bouchla pračka, servis auta, jo.
1: Víkend,
0: jo, a těch 43 tisíce pryč, jo.
1: Hele, kdyby chtěl někdo začít šetřit, už třeba dneska, tak těch 43 tisíc korun, které v průměru vychází na každého z nás, je to 118 korun denně. Takže už dneska můžete začít postupně odkládat 118 korun každý den.
0: Takže kdybych začal dneska šetřit, tak za 30 let, pokud se toho dožiju, bych měl na určitě plus milion. To je motivace.
1: Před důchodem by si mohl koupit třeba menší garzoněru někde kousek od Prahy.
0: Spíš někde dál od Prahy. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery na Hit Radio za malou chvíli, také Huntrix Golden a aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v provozu, v Třebíči v Táborské ulici u výjezdu z města počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 6.50, Huntrix Golden, tohle je pondělní hit rádio Snídaně šampionů, s vámi Michal a David, dobré ránko. Výbava na lezení po feratách stojí Mailand, někomu ale stačí obléct to, v čem chodí ven s košem. Možná jste to o víkendu na internetu potkali, videoborce, co šel lézt po slovenských feratách v gumových kroksech.
1: Bohužel nebyl první ani poslední.
0: Takhle, ale co bylo vtipný, jo? Jestli jste to viděli, tak helmu měl, sedák taky, vlastně veškerou výbavu, ale jenom ta obuv trošku haprovala, jo? Ale říkám si vlastně, problém kde, jo? Když borci v Himalájích v tom chodí po horách normálně, takže Tatry jsou oproti tomu jenom takový vlastně jako kopečky.
1: Jo. Já jsem doteď v šoku, že to někdo vymyslel, že nějaký designer tady s tím modelem přišel, a ještě víc jsem v šoku, že to někdo na světě někdy koupil.
0: Počkej, já jsem se tě chtěl zeptat, nebo vás, kdo nás posloucháte, co vy a Crocsy? Tak názor Davida známe, takže teďka se nám, nebo nám to by povedlo rozdělit naše posluchače na dvě poloviny. Někdo Crocsy miluje, někdo je nesnáší. Já s nima problém nemám.
1: Jako vzhledově s nima nemáš problém?
0: No vzhledově s nima trošku problém mám, ale myslím jako komfortně, že vlastně jako...
1: Tak ono pohodlný jsou, no, o tom nic jako.
0: No ale musíš v tom jít s tím košem jako pod mě.
1: Jo.
0: Aby tě nikdo neviděl.
1: A určitě ne na hory na feratu.
0: No dobře, pojďme zpátky k těm feratám, jo. Takhle, jestli si ten borec na těch kroksech zapnul, jak se tomu říká, uzávěrka diferenciálu, nastavil sportovní režim, prostě si dal ten pásek na patu, tak to je v klidu, ne?
1: No.
0: Jelen, Magdalena 652, tohle hit rádio, hezké ránko.

v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Vláda, odbory a zaměstnavatelé dnes budou jednat o zvýšení minimální mzdy. Podle návrhu by od ledna mohla vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Tripartita bude řešit také její výši pro přes příští rok. Následovat bude jednání o růstu platů ve veřejném sektoru. Automobilový průmysl podle šéfa Volkswagenu prochází obří krizí. Německý koncern se proto chystá na rozsáhlou restrukturalizaci, aby si udržel konkurenceschopnost. Volkswagen, pod který patří i Škoda Auto, trápí vysoké náklady a nadbytečné výrobní kapacity. Čelí také sílící konkurenci z Číny a dopadům amerických cel. Na českých silnicích zemřelo během tohoto víkendu minimálně 7 lidí. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů letošního roku. Před 2 týdny i na přelomu července a srpna zemřelo během víkendu při nehodách 8 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Horáckému divadlu Jihlava začíná nová sezóna. Scéna do ní vstupuje s plánem 6 premiér. Na prvních dvou už soubor intenzivně pracoval před prázdninami. První letošní premiérou Horáckého divadla bude 12. září inscenace Anna Pamrová. Už 5. září ale můžeme do divadla vyrazit na den otevřených dveří. Akce startuje v 9 dopoledne a končí ve 13 hodin. A co se počasí týká, tak dnes bude nebe nad Vysočinou téměř vymetené. Provázet nás má skoro jasná nebo polojasná obloha a teplota se zastaví na 20 až 24 stupních. Tak přejeme krásný den.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dvě minuty po 7:00 ladíte pondělní Hit Radio snídaní šampionů. Ahoj Dave.
5: Ahoj, dobré ráno.
4: Ahoj Jasmin. Ahoj Jasmin. Jasmin se s náma nebaví.
5: Co měli přijít, nepřišli.
4: Nepřišli, až v pátek dorazí, no takže je to tady pánská jízda. Nicméně jsme moc rádi, že tady jste vy, že jste přišli. Písničky nachystaný, Mark Embr, Belong Together, tím startuje další hodina.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tajný tempa, Erik Tanner, Hit Radio v 7.07. Dobré ráno. Češi a Slováci mají společnou superschopnost radši riskovat život, než zaplatit za odvoz.
1: Prostě chceme ušetřit.
0: Tohle máme společný. Proč se o tom bavíme? V Bratislavě natočili borce, co vezl na elektrokolobychce obří lednici. Prý se mu nechtělo platit za stěhováky, že na ty 2 kilometry se to dá v pohodě převíst. Což mi přijde jako geniální. Tak bychom se chtěli zeptat vás, potažmo tebe, Davide, jestli se ti někdy stalo něco podobného, že jsi chtěl ušetřit a nedopadlo to úplně dobře.
1: Je to tak úplně dávno, co jsem si koupil televizi. A asi si umíte představit, že dneska už je takový ty obrovský obrazovky a o to větší je na tom krabice, že jo? Tak jasně. Jsem si říkal, než platit 100 za dovoz, tak si tam do toho boxu pro tu televizi zajedu, že jo? No tak byla to taková ta obrovská kysna, jak ji držíš takhle úplně s rozpaženýma rukama.
0: Jako když se přibitej na kříži.
1: Nebo jako když děti ukazují, jak moc jsou velký.
0: Jasně,
1: jo?
0: Rozumím.
1: Nebo jako když rybáři ukazují, jak velká je ryba třeba. Takže přes celé město jsem to táhnul, nejdřív z obchodu na zastávku, potom tramvají asi 20 minut a potom ještě od zastávky domů. No proklínal jsem se, stovku jsem ušetřil.
0: Jak dlouho tě bolely ruce potom?
1: Úplně sedřený od toho kartonu.
0: Mě to připomnělo, já jsem jednou takhle viděl borce před elektrem, co se tam snažil do svého sportáku narvat právě obří televizi. Tak na to tak koukám a říkám si... To se tam nevejde.
1: Ne.
0: Tak já jsem odjel, jak to dopadlo, nevím, ale myslím si, že se tam opravdu nevešlo, jo. Taky mi to připomíná, já jsem jednou takhle chtěl odvíct pračku, snažil jsem se to do toho auta nacpat, všem možně, nešlo to, jo, nevyšlo to. Tak by nás zajímalo, co nejabsurdnějšího a v čem jste se kdy pokusili převíst, jenom abyste nemuseli platit odvoz.
1: Dejte vědět.
0: WhatsApp 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi. Případně nám to sem pingněte jako SMSku.
1: A taky napište, kolik jste ušetřili.
0: Fakt. Alan Walker, hezké ráno.

0: Ray Dalton, Blood Runnin, 7:45, hezké ráno z Itrádia. Kdo šetří, má za tři. Borec v Bratislavě vezl lednici na elektrokoloběžce, aby ušetřil za dopravu. No a tak ptali jsme se, co vy, co nejdivnějšího a jak jste převezli, abyste prostě nemuseli platit za odvoz. Tak píše třeba Veronika. Dobré ráno, my jsme chtěli ušetřit za přepravu vchodových dveří. Ve finále ruplo zadní sklo u auta, takže jsme byli ještě v mínusu. Hezké pondělí, Veronika. Další zpráva. Čau kluci, to je skvělý téma, zrovna si jedu s osobním autem pro kačírek k baráku. Naštěstí už jsem se po letech poučil a mám za autem poslední dobou přívěs, ale máte pravdu, jsem přesně ten typ, který to prostě chce zkusit sám. A až moje žena uslyší, že mluvíte o kačírku, tak určitě bude vědět, že to jsem já, tak ji zdravím do práce. Se líbí, že přidal, že teda jako už má ten přívěs, jo, protože je mi jasný, že dřív to cpal má do kufru.
1: Teď už má zkušenost.
0: Další zpráva. Ahoj, no nám se to vešlo, ale představte si 14 dní fungl nový auto, u první úplně nový a chlapa nenapadlo nic lepšího, než do něho nacpat dárek pro tatínka. V srpnu s náma asi 40 km jelo v kufru živý prase. Měla jsem chuť být vdovou, naštěstí se nám ten puch asi po měsíci podařilo z auta dostat.
1: Větra.
0: Nápad roku. Další zpráva od Jakuba. Na horském kole jsem odvezl dvě houpací křesla, byly zadarmo a máme doteď. Mějte se, Jakub. A to mě zajímá, jestli teda jako bez ty dvě křesla najednou, nebo jak to jako vypadalo?
1: Že cokoliv převážet na kole je vždycky komplikovaný.
0: Tak ono, když si vzpomeneme, když jsme se vozili navzájem na štengli, tak i tak bylo problém jako udržet rovnováhu, ale dvě křesla. Vy jste divočáci.
1: Chlobouk dolů.
0: Chlobouče. Za chvíli další hity, činasky, stejně jako já, taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Třebíčsku na výjezdu z Lomů na Budkově, silnice uzavřena, no a v Třebíči v Modřínové ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřena.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Já se omlouvám, že se tomu směju, ale jako otec se do toho dovedu trochu vžít, jo. Co představ, jo. Takže ty půl roku otravuješ s tím, že chceš vylézt na Fuji a najednou se ti nechce, jo. No tak si tady zůstaň, vyzvednu tě až půjdu dolů, no.
1: A nakonec všechno dobře dopadlo.
0: Jo, vy si tady můžete taky vyzvednout parádní výhru. Je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Abrakadabra, tohle jsou hity na Hitrádiu v 7.34.
1: Rychlá pětka.
0: A je tady rychlá pětka Smarp. Máme pro vás voucher na 4000 korun na e-shop krmiva.cz. Marp je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A o voucher si zahraje Pepa. Pepo, hezké ráno.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, hezké ráno. Ty jsi napsala, že bys chtěl soutěžit, že potřebuješ nakrmit tu tvoji hladovou šelmu. Kdo je hladová šelma?
2: Labrador.
0: Labrador, jak se
2: jmenuje? Fenka Labradora, Amy.
0: Fenka Amy. No tak Fenka Amy si možná pochutná, pokud zvládneš 5 jednoduchých otázek, tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Pepo, jak se jmenuje postava z Večerníčku, která bydlí v mechu a kapradí s křemílkem?
2: Bochomurka.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký vitamin získává člověk ze slunce?
2: D.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Která země je domovem klokanů a koal?
2: Austrálie.
0: Jo.
1: Otázka

0: otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
1: Z jaké rostliny se vyrábí popcorn?
2: Kukuřice.
1: Ano, a poslední pátá otázka. Bude příští týden září, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že bude, no.
1: No ano! Pepo, neuvěřitelný. Amy bude mít radost, vyhráváš voucher na 4000 korun na e-shop krmeva.cz na nákup krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Moc krát, děkuji.
1: Není zač. Tak Pepo, zvládni cestu, slyším, že někam frčíš, a zvládni pondělek a zase někde na Hit Rádiu se budeme těšit.
2: Jo, jo, děkuji.
1: Měj se, ahoj.
0: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, Hoobastank, The Reason v 7.39. Největší droga lidstva má dnes narozeniny. Dnes, prosím pěkně, slaví čipsy 173 let. Víte ale, jak vůbec takový čipsy vznikly a že to bylo čistě ze zášti kuchaře? Tak to probereme za chvíli, samozřejmě přihodíme i další hity. Těšit se můžete na tohle Linkin Park, taky Olga Lunová a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili uzavírku, na Pelhřimovsku v Humpolci, v Žukovské ulici probíhá oprava plynovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno na pondělní ráno. Olga Lovudová, Optimista, 7.49. Kdy naposledy jste měli chipsy, co? Dneska je totiž důvod si jedny večer otevřít, slaví totiž narozky 173 let. To by nebylo ale asi tak zajímavý jako to, jak vlastně vznikly, a to čistě ze zášti kuchaře vůči otravnému hostovi. Jo. On totiž kuchař jednomu zákazníkovi nakrájel brambory na tenoučký plátky, který osmažil na oleji a osolil, a pak čekal, jak si vytočený host přijde stěžovat. Jenže on ho místo toho přišel pochválit. A ihle, bramburkový zlo bylo na světě. Já si teda osobně myslím, že opravdu bramburky spadají do těch nejvíc návykových látek na světě.
1: Souhlas, dáš si jednu a seš v tom prostě.
0: Dáš si jednu a sežereš celý pytlik prostě, jo. Takhle jednoduchý to je.
1: Já osobně obdivuju lidi, kteří dokážou třeba po 5 minutách konzumování chipsů ten balíček zabalit a dát ho zpátky do špajzu. A pozor, za 5 minut se k němu zase nevrátit. Jo?
0: Počkej, po 5 minutách, jo. Ten pytlik je pryč třeba za 2 minuty. No, když se snažíš, když se snažíš. Jaký máte nejradši chipsy, co? Slaný, asi klasika.
1: Slaný a radši paprikový.
0: Paprikový, jasně. Octový, horčicový, ty jsou taky perfektní. A ono to pak z toho pak štipká, když si dáš ty octový, strašně z toho štipká pusa, ale.
1: A nebo prostě... hele, chili a limetka.
0: To existuje?
1: To jsem nikdy neměl.
0: Ne.
1: Nechci jmenovat tu značku, ale tak to, já si myslím, že je legendární příklad.
0: No, k těm značkám ještě samozřejmě nemůžeme jmenovat, ale myslím si, že je taky důležité, jakou značku zvolíš, protože když koupíš takový ty obyč, tak to není takový ten jako kulinářský zážitek, jako když koupíš nějaký jako prémiový
1: chipsy. Takže ty v té tubě třeba.
0: Třeba ty v té tubě, no jasně.
1: Že to už jsou jiný cenovky zase.
0: Takže dneska chipsy slaví, tak až se jedny otevřete, tak můžete lupinkům pogratulovat. Všem těm třem, který v tom nafouknutém sáčku najdete. Nico Santos, Ray of Light, 7.51, taky Ale Farben a Junotas, to všechno stihneme do 8 a potom tady Dave přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Cestovní kanceláře varují před falešnými zájezdy nabízenými na sociálních sítích. Podvodníci často vyberou od zájemců zálohu, následně přestanou komunikovat a svůj profil smažou. Využívají přitom i falešná potvrzení rezervací, která vypadají jako zprávy od známých rezervačních portálů. Lidé by si proto měli ověřit, zda má prodejce potřebnou koncesi a pojištění. Do Česka se v novém týdnu vrátí letní teploty. Odpoledne bude většinou kolem 25 stupňů, ve čtvrtek a v pátek může být na Moravě až 32. Rána ale zůstanou poměrně chladná a teploty mohou klesat jen k 5 stupňům. Na víkend potom dorazí studená fronta s bouřkami, přeháňkami a mírným ochlazením. Somalští piráti se po letech znovu vracejí na scénu, lákají je především nákladní lodě a tankery převážející drahou ropu a plyn. Jen během posledních týdnů unesli například nákladní loď se zbraněmi a tanker s ropou. Únosy jim mohou přinést miliony dolarů na výkupném za lodě, posádky i jejich náklad. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Žáci z Vysočiny budou opět trénovat první pomoc. Výuka odstartuje letos v říjnu a zajistí profesionální záchranáři zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, pedagogové a studenti zdravotnických škol i lektoři oblastních spolků Českého červeného kříže. Kraj Vysočina uhradil náklady projektu ve výši bezmála 2 milionů korun. Za 22 let prošlo výukou přes 177 tisíc mladých lidí. Ještě mrkneme na počasí. I když se nám na Vysočině ochladilo, den bude prosluněný, teplota se v maximech dostane k 20 až 24 stupňům a nebe má být většinou jasné nebo polojasné.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Startuje 3. hodina pondělní snídaně, s vámi Michal Knejb, David Jošt, ahoj.
5: Ahoj, ahoj.
4: Jasmin má volno, společně tady budeme v pátek, tak to tady nějak s vámi zvládneme my dva. No a posíláme další parádní hity, Jason Mraz, taky David Guetta a Sia, to vás zabaví právě teď.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Jason Mraz. Have it all, 8 hodin 9 minut. Dobré ráno, Zitrádia. Asi se shodneme na tom, že všechny kufry světa vypadají na letišním pásu v jednu ráno naprosto stejně. Jo. Situace, přiletíme z Dovči, popadneme z pásu svůj kufr, doma ho otevřeme a uvnitř je cizí pyžamo a dvoje obří trenky. Možná se tomu smějete, protože jste to nezažili, ale teď s koncem prázdnin se tohle děje na letištích víc než obvykle a možná je to i váš případ, že jste si domů donesli úplně cizí kufr. Co ty, Davide, něco takového u tebe?
1: Když vzpomínám, tak asi nikdy nic, mně se nikdy nic se zavazadlem nestalo.
0: Ale letěl jsi někdy někam?
1: Takhle, to by si mohlo souviset.
0: To je
1: vlastně
0: možná jako jasně. Mně se to teda nestalo, mi jenom jedna nejmenovaná francouzská aerolinka kufr ztratila. Mm-hmm. Ale co jsem tak slyšel, tak ztratit kufr u žabožroutu není nic neobvyklého teda. No, že to je takový standard. Nicméně, pojďme zpátky k těm kufrům, když se vyzvedáváme na tom páse, tak jak spolehlivě poznat kufr v záplavě ostatních kufrů na páse, protože oni ty kufry vypadají dost podobně.
1: Ještě o to víc, když jsou zabalený do takový té folie, že jo, to už člověk vůbec neví.
0: Ty se balíš do folie? Jsem si myslel, no. A teďka čistě teoreticky, jo, kdybyste teda, nebo jestli se vám to stalo, když jste si donesli domů ten cizí kufr a zjistili jste, že není váš, tak ta zvědavost, prohlídli jste si ten kufr jako celý obsah, nebo když jste zjistili, že to jako není vaše, tak jste to zavřeli a dělali, že ne, já bych si to prohlíd třeba.
1: Já bych si to taky prohlíd a možná bych ho ani potom nevracel, kdyby to vyšlo jako by líp ta výměna.
0: Jasně, záleží, co by tam bylo, ale tak určitě prohlídnout ho a najít tam třeba nějaký kontakt na někoho. Takhle. Možná se vám to stalo, tak by nás zajímalo, jestli jste třeba otevřeli doma anebo na hotelu, když jste naopak na Dovču letěli cizí kufr a co nejdivnější v něm bylo. Tak pojďte se nám přiznat, pojďte nám napsat nebo nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Vrátíme se k tomu, teď hity Imagine Dragons. Hezké ráno.

0: Kiss, New Religion. Tohle Hit Radio. Čtvrt na 9, minuta k tomu, krásné pondělní ráno. Máme tady asi hoax, čověče. Hoax, Davide. My jsme se teda bavili o tom, že s koncem prázdniny je spousta případů, že si lidi domů z letiště donesou cizí kufr. Že to je absolutně běžná věc. A ptali jsme se vás, jestli se vám někdy něco takového stalo. A nestalo. Nikdo nám nenapsal.
1: Všechno jednou poprvé.
0: Všechno jednou poprvé, jenom dorazila jedna hlasovka, která teda mluví sama za sebe, mluví za vás všechny, komu se to nestalo. Tu hlasovku poslal Michal.
2: Hezký ráno. Hele, já jsem asi šťastlivec, protože mně se nikdy v životě nic nestratilo, nikdy mi nic nezničili, nikdy jsem nikdy neměl nikde nic cizího a to mám opravdu, opravdu hodně nalítáno. Takže nevím, vždycky všechno bylo bez problému. Takže hezký ráno.
0: Mišo, si jeden kus, který se ozval, my ti moc děkujeme. Takhle, já si myslím, že ten dopsal ten článek, který jsme tady tak nějak přepapouškovali, měl asi okurkovou sezonu.
1: A nebo se zrovna vrátil z dovolený bez kufru.
0: Stalo se mu to a nenapsal, protože prostě byl naštvaný. Takže my věříme vám a i když nás to trochu mrzelo, že reakce byla pouze od jednoho, tak jsme moc rádi, že vám se nikdy nic nestratilo. Co jsme pro vás tady vyštrachali, jsou další skvělý hity, Za malý moment, Mirai, Vedle tebe usínám, taky Kevin Harris, Ellie Goulding a samozřejmě i Aktuální doprava, ať víte, co vás kde v pondělí ráno zdrží.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Jihlavsku u Polné, mezi Hrbovem a Špinovem je silnice uzavřena, no a na Jihlavsku v Polné, v ulici Na Lázní, probíhají práce na silnici.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle jsou hity Calvin Harris, Sally Golden, I Need Your Love, 8.29. S vámi Hit Radio, taky Michal a David, krásné pondělní ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.

0: 7 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, Alex Warren Ordinary. Schválně, kolik fotek z dovolené je tak akorát fotek z dovolené. To spočítali odborníci a pozor, tvrdí, že z dovči stačí dovést maximálně 50 fotek, aby to potom vůbec někoho zajímalo, protože největší past moderní doby je, když nám známý řekne, počkej, já ti rychle ukážu ty fotky z Řecka, jak jsme teďka byli, jo? A najednou, bam, 2000 fotek. 30krát stejná mušle, 8krát rozmazaná ryba a po 50. fotce už nás to prostě nezajímá, takže vlastně jo, asi na tom něco bude. No a jak teda praví jedno staré přísloví, nejlepší památka na dovču není plná paměťovka, ale prázdná hlava. Nicméně myslím, že tohle Leporello zvládnete za malou chvíli zpracovat celý. Eva Farna tu nabídnu na Hit Radio za chvíli a staví se taky Black Eyed Peas, tak hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

Black Eyed Peas, let's get it started, tohle je pondělní Hit Radio. Tak co, bude to vůbec nějaký sníh? Zatím to totiž vypadá, že těm klasickým obdobím, jak jsme zvyklí, bude konec. Jaro, léto, podzim, zima, tak tomu do toho solidně háže vidle jev El Niño a podle toho, co říkají vědci, se možná dožijeme toho, že na Vánoce kromě dárku budeme schánět i opalovák. Mám tady takovou věc k zamyšlení, dokážete si představit, kdyby tady v Čechách bylo permanentní léto? Kdybyste si měli vybrat, jo, buď 30 stupňů ve stínu, anebo celoročně minus 5 a námraza, rozsolená břečka, škrabání auta, uklouzaný chodníky, vlezlá zima, odřený nos a zmrzlý ruce, tak co byste vybrali? Odpověď je, myslím si, docela jasná. Pojďme na další hity, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky One Republic a potom se rozloučíme. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: One Republic, 8.56, tohle Hit Radio a to je od nás pro dnešek, od nás dvou. Vše, s vámi jsme to táhli v tandemu, Jasmin má totiž do čtvrtka dovču, Michal a David, to jsme my dva a budeme se na vás těšit zítra ráno klasicky v 6.00.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Mějte se fantasticky, zvládněte první pracovní den a užijte si další parádní muziku. Podeváte třeba Bon Jovi, Shakira nebo Neil Diamond. Tak čau.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 9. hodinou přináším skvělé zprávy, přijedete jak má, hlášené nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio Vysočina.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián, nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Řešit budou aktuální hydrologickou situaci. Krušnohorské řemeslo dostane nový vítr do plachet, a to díky projektu, který má tradiční vzory, ornamenty a výrobní postupy převést do digitální podoby. Zapojí se nejen Česko, ale i Sasko. Jak má vypadat výsledek, řekne mluvčí krajského inovačního centra Karlovy Vary Lenka Mahdalová.
5: Hlavním výstupem projektu má být online platforma v češtině, němčině a angličtině. Bude zahrnovat například videotéku vybraných výrobních procesů, katalogy materiálů a také profily nejméně 40 řemeslných firm z obou stran hranice.
4: Projekt počítá také s propojením řemeslníků, designérů a studentů. V pražském Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sejdou čeští velvyslanci a velvyslankyně v zahraničí. Tradiční týdenní setkání zahájí projevy premiéra a ministra zahraničí. Porada se ponese v duchu posilování bezpečnosti a prosperity Česka a prosazení zájmů v cizině. No a úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Antonelliho z Mercedesu.
2: No a jdeme se podívat na počasí, jak to bude vypadat v pondělí na obloze. Očekáváme polojasno, skoro jasno, večer potom přibývání oblačnosti. Teploty budou ale příjemné letní od 22 do 25 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Nový pracovní týden odstartoval, Markéta si užívá dovolenou, tak Milan Řezniček za celé Hit Radio Vysočina pro celý tento týden přeje fajn poslech s námi.

Hezké pondělí dopoledne a úspěšný start do nového týdne přeje od mikrofonu Zítra Rádia Vysočina Milan. Tak máme za sebou předposlední srpnový víkend, který byl pravda slunečný, ale místy i deštivý a hlavně větrný. Asi taková malá příprava na blížící se podzim, co se teda ale blíží mnohem rychleji než podzim, je nový školní rok. Pro někoho přichází tenhle ten týden takový vlastně čas na poslední velký letní výlet, pro rodiče možná taková fáze mírné paniky a nakupování sešitu, ano, asi to znáte. Tak ať už vás od září čekají jakékoliv povinnosti, nenechte si tenhle ten týden zkazit žádnou nostalgii, protože léto to v žádném případě ještě nekončí, i to nabídnu v téhle té hodině. No a pokud se chcete pochlubit, jaký jste měli víkend, nebo co vás třeba čeká tenhle ten týden, klidně dejte vědět přes naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Teď už Shawn Mendes, Camila Cabello.

0: 21. minuta pokáče solitér, ano, štěstí najdeš všude, kam se podíváš, tak pokud se budeme pořádně dívat, věřím tomu, že nějaké štěstí a radost si dneska uděláme. Já jsem se ptal, jaký jste měli víkend, přišla celá řada vašich reakcí, Zuzka psala, že víkend s dětmi projezdila a protočila na pouti v Lukách nad Jihlavou, nechala tam asi 2500, což je teda trošku bolí, ale co, když je to jednou do roka, Zuzko, to je pravda. Pavel, ten byl zase na oslavě svého kamaráda, který slavil 40, a jak píše, ještě, že mám dneska HOčko a můžu pracovat z domu. Víkend byl fakt náročný, ale vyvedlo se na 120%. Tak ať už v práci dneska možná trošku trpíte, že jste to o víkendu přepískli, přetáhli, nebo se možná vracíte po dovolené, tak ať to hezky utíká, ať to jde hezky od ruky. My budeme za chvilku posílat další muziku, budou třeba Maneskin, Rose nebo Bruno Mars, a dáme si třeba i Dario G. Sunshine, tak krásné dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vít

minutu po půl desáté, hezké pondělí dopoledne na slunečnou Vysočinu přeje od mikrofonu Milan. Tak co, taky jste se dneska vraceli ráno domů pro svetr nebo mikinu, protože jste vyšli ven těch 10 stupňů, co tam bylo, nebylo nic příjemného. No, s koncem léta se na taková rána budeme muset připravit, proto kdyby někomu byla i teď ještě zima, posílám pro zahřátí jednu takovou, dalo by se říct doslova sluneční hymnu Dario G a Sunshine. Skoro 4 minuty si můžete užít léto naplno. A je to vlastně taková pozvánka na dnešní srdcovky. Od 12 hodin nabídneme ve vysílání, plus dojde i na vaši srdcovku, tak popřemýšlejte, komu a co pošlete. Já teď posílám tenhle ten hit, volume doprava a užijte si Dario G Sunshine.

Fanbajetika každou vteřinu míříme k desáté dopolední, teď je 9 hodin 38 minut, hezký poslech tam, kde nás ladíte. Já jsem slíbil, že mrkneme na počasí, protože poslední prázdniny týden je v plném proudu a když se dívám, tak vlastně dnešek je jediný den, kdy se neobjeví žádná přeháňka, nezaprší vůbec, dneska bude skoro jasno, teploty do 25 stupňů, úterý, středa, čtvrtek, opět sluníčko na obloze, tu a tam se může ale schovat zamrak, tu a tam se může objevit přeháňka nebo déšť, ale ty teploty budou velmi příjemné. Zítra do 26 stupňů, středa 28 a čtvrtek přinese dokonce i 30. Co přinesu já za chvíli,

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.

0: den na Hitrádiu Vysočina krátce před 10. hodinou. Přiblížily se další dopolední zprávy a před nimi mrkneme na silnice, jak to asi jede. No a z cest po Vysočině přináším tyto zprávy, tady je nejlepší dopravní servis na Vysočině, super informace, všechno jde tak, jak má, žádné komplikace hlášené nemáme, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst z letošních 22 400 korun na 24 900 korun. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Například produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině jsou jarní mrazíky, bouřky, sucho a horko. Zemědělcům tak klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
5: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady na, a to především na zahlažování. A vzhledem k tomu, že český trh se zeleninou je součástí prostě jednotného evropského trhu, tak nedokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, ve které u nás se zelenina nekupuje.
4: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství letos na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil, uvedl Královský palác. Už od pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Zastupuje ho korunní princ Hákon. No a české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
0: No a jak to bude vypadat v pondělí na obloze? Počasí nám bude dělat velkou radost, má být skoro jasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Hit Rádio Vysočina.
0: Je krátce po 10. hodině, Milan Řezniček za celé Hit Rádio Vysočina přeje fajn poslech a posílám nejenom hity, ale za chvilku společně vyrazíme na houby. Rostou, nerostou, nebo kdy porostou? Hit

Hezké pondělí dopoledne přeje zítra Hrádia Vysočina Milan. Tak co, myslíte si, že se letos dočkáme houbový žní, nebo když nežní, takže z lesa nebudeme s košíkem odcházet s prázdnou, ale nějakou tu houbu tam poneseme? Jak já bych si dal houbový řízky, nebo smaženici, houbovej guláš, nebo bedly na kmíně, měm, jen na to pomyslím, tak se mi zbíhají sliny. Každopádně, já jsem zjišťoval, jak je to s růstem hub a pozor, houby začínají růst prý po vydatném a teplém dešti, ale záleží na druhu houby. Takže rychlé druhy, jako jsou holubinky a píchavky, ty rostou prý po tom dešti 3 až 5 dní. Střední rychlost 5 až 7 dní, to jsou křemenáče, kozáci a suchořiby, a za 7 až 10 dní od toho deště pomalejší druhy hub, jako jsou hřiby, pravé hříbky a lišky. Takže tím, že minulý týden zapršelo, tak počasí bude v tuhle tu chvíli už tropické nebude, bude takové příjemné letní, takže bychom tenhle ten týden nebo o víkendu do lesa mohli mrknout a nemuseli bychom z lesa odcházet.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Ve živé kino, které je součástí doprovodného programu MFDF Jihlava vás zvu celý tento týden vždy od 8:30 večer na divadelní dvorek Horáckého divadla Jihlava. Vstup je zdarma. Dneska se můžete těšit na snímek o české komponistce Vítězslavě Kaprálové, který je takovou poctou všem ženám, které navzdory jazykovým bariérám, předsudkům i svému původu se dokázaly prosadit v prostředí klasické hudby. Po několikaleté rozsáhlé rekonstrukci se návštěvníkům opět otevře hrad Kámen. Poprvé se tak stane tuto sobotu 29. srpna v 10 hodin dopoledne. V tento den bude vstup zdarma a vy se tak můžete těšit na nové expozice, obnovené historické interiéry, moderní návštěvnické centrum s kavárnou i doprovodný program pro malé i velké. No a pokud hledáte vhodný sport pro sebe nebo své děti, pak se přijďte inspirovat na Jihlavskou sportovní neděli 2026 právě tuto neděli 30. srpna. V areálu Český mlýn můžete od 9 do 13 hodin vyzkoušet jednotlivé sporty, získat bližší informace o oddílech, klubech, těšit se můžete na doprovodný program v podobě dětských her, malování na obličeji a další překvapení. Více informací najdete také na našem webu www.hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma.

Ohrivé dopoledne při jezi trány Vysočina Milan. V kalendáři dneska slaví svátek Bartolomí, k kterému se váže celá řada pranostik, třeba od svatého Bartolomě slunce již tolik nehřeje, nebo Bartolomí svatý odpoledne krátí. No a pokud si říkáte, jaký bude ten letošní podzim, lecos by mohl naznačit právě ten dnešní den, protože ta další pranostika říká, pěkně li o Bartolomí, na pěkný podzim máme naději. No tak kdyby byl podzim takový, jako je ten dnešek, tak vůbec bychom se nezlobili. Co říkáte? Teď si užijte další muziku od nás na Vysočině Red Hot Chili.

Elton John, Dua Lipa na Hit Radio Vysočina, 10. hodina, k tomu 43. minuta, stále hezké dopoledne. I do dneska slaví svátek, to jsme prozradili, možná máte narozeniny, nebo možná ve svém okolí máte někoho, kdo dneska narozeniny slaví, tak pokud se na to trošku pozapomněli, až půjdete možná na oběd, klidně skákněte do obchodu, něco malého kupte, protože i malý dárek dokážou udělat velkou radost. Co se týká narozeninových oslavenců ze známých osobností, tak slaví třeba rozhlasový a televizní hlasatel Jan Rosák, slaví třeba i francouzský hudebník Jean-Michel Jarre. Narozeniny má slovenský kytarista, zpěvák a skladatel kapely Elan Jan Baláš, tomu je dneska 75, všechno nejlepší. Nebo třeba z Tiché dohody Blanka Šrumová, zpěvačka, taky přejeme všem nejlepší. No a slaví třeba i americký herec Steve Guttenberg. Možná vám tohleto jméno nic neřekne, ale když řeknu Policejní akademie a Mahony, tak už jste doma. Tak ať už dneska slavíte narozeniny, svátek, nebo máte jakýkoliv jiný důvod k oslavám, za chvíli Miles Smith, také třeba kapela Hodiny, jejich souhvězdí, to vše do 11. dopolední. Fajn poslech.

0: Hey.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 11. přináším dobré zprávy, přijedete, jak má hlášené, nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o nikom nebo o ničem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
4: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lidé dnes mohou začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Plavba Českým Krumlovem je teď pro vodáky bezpečnější. Omezovalo jí bourání a přípravy stavby nového mostu přes Vltavu. Nově ale lodě problematickým místem proplují speciálním tubusem. Pokračuje Hana Dědičová, mluvčí jeho českého kraje.
5: Původně bylo plánováno, že by vodáci nemohli místem proplouvat a museli by přestaveniště svoje lodě přenášet. Jihočeský kraj proto po dohodě s dodavatelem zvolil takové řešení, aby mohli vodáci bez přenášení lodí pod stavbou mostu bezpečně proplout.
4: Stavba celou rekonstrukci prodraží o více než 4 miliony korun. Nový britský premiér Andy Burnham se dnes vydává do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. V Kyjevě dnes na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu. No a fotbalisté Olomouce v pátém kole první ligy porazili Pardubice 3-1. Gólem a dvěma asistencemi k tomu přispěl Dominik Janošek. Po jehož přihrávkách se v druhé půli prosadili Péter Barát a Ahmad Gálí. V druhém včerejším zápase podlehli Teplice Zbrojovce Brno 0-2.
0: No a ještě rychlý pohled na oblohu, očekáváme polojasno, skoro jasno, teploty 22, 25, zítra oblačno, zataženo zejména po ránu se mohou objevit srážky, během dne potom už jen ojediněle, teploty v noci klesnou ze 14 k 10 a zítřejší maxima 23 až 26.
2: Hit Radio Vysočina.
0: 11. za námi, ještě než vyrazíte na pondělní oběd, Milan Řezniček za celé Hit Radio Vysočina přeje fajn poslech a společně se za chvíli vydáme na pou-

hodina, k tomu 12. minuta, to je aktuální čas, stále fajn poslech tam, kde nás ladíte pro dnešní dopoledne. My jsme o tom už mluvili, že vlastně pouť v Lukách nad Jihlavou je za námi, kdo tam byl, tak si to užil. Myslím si, že i počasí přálo, když si odmyslíme tu dopolední sobotní přepršku a pak už to bylo, myslím si, na pohodu. Tak pokud se tam byli, doufám, že jste si to užili. Kdo pouť v Lukách nad Jihlavou nestihl, nezbývá mu, než tam vyrazit třeba příští rok, anebo zavítat na další poutě, které budou na Vysočině probíhat. Já jsem pátral, vypátral jsem, že třeba o tomto víkendu bude na programu Brtnická pouť, na tu se určitě těší i kolegyně Markéta Váťová, která možná v tuhle chvíli ještě tak jakoby uklízí, aby se potom pustila do chystání všech těch dobrot, kterými bude hostit všechny ty, kteří na Brtnickou pouť zavítají k ním domů. Co se týká dalších poutí, Mrkvancová pouť v Polné, ta je letos na programu od 11. do 13. září a podzimní Svatováclavská pouť ve Světle nad Sázavou, ta proběhne od 25. do 27. září, takže pokud jste tu v Lukách nad Jihlavou nestihli, máte ještě další tři možnosti, kam vyrazit.

0: 11:20 dopolední vysílání na Hit Radio Vysočina Offenbach. Tak poslední prázdný týden je tu, ani se tomu nechci věřit, jak ty dva měsíce prázdnin zase utekly. Je už tedy na čase začít připravovat děti na návrat školních povinností a jak to udělat případně správně? Na to jsem se zeptal pelhřimovské psycholožky Markety Šojerové. Tak Marketo, jak to vidíte?
1: Já si myslím, že úplně nejlépe připravíme děti tím, když budeme věnovat pozornost sami sobě jako rodičům. To znamená, uvedeme do klidu hlavně sebe, nás rodiče, rozdělíme tu organizaci školního roku do víc etap mezi víc lidí a to myslím, že potom prospěje tomu dítěti nejvíc. Ale abych nemluvila jenom o rodičích, samozřejmě je to i o dětech. Hodně pomůže, kdy se nám podaří v tom září realizovat aktivity, které tak ještě trošičku s těmi prázdninami souvisí. To znamená dojet ještě na nějaký ten výlet, třeba o víkendu do zoo, něco takového kratšího. Ale aby ten přechod z prázdnin do školního roku nebyl tak razantní, tak tam pořád ještě nějaké takové aktivity můžeme dělat.
0: Tolik říká pelhřimovská psycholožka Markéta Šojerová. Slyšeli jste sami, Markéto, děkujeme moc za vaše rady, které jsou kolikrát radami nad zlato. Tak my samozřejmě už za chvíli pošleme další muziku, budou třeba Simple Plan. Ať už začínáte pomalu řešit nákup všeho potřebného do školy, nebo to ještě necháváte na středu, na čtvrtek, možná až na příští týden, užijte si muziku. Bude i Taylor Swift.

0: Je, schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

11 hodin 33 minut na Hitradio Vysočina, Taylor Swift, možná jste v tuto chvíli dokončili seznam toho, co musíte dneska po práci nakoupit, protože máte v plánu využít ještě toho krásného letního počasí, teploty budou dneska až kolem 25 stupňů, jak večer rozpálíte grill a hodíte tam něco dobrého. My vám budeme nejenom toho grillování dělat samozřejmě společnost, protože Hitradio Classic, to znamená to nejlepší z 80. 90. a milénia, to nabídne kolegyně Káťa Pechová dnes od 18 hodin. No a tady taková malá pozvánka na dnešní večer. Gigi D'Agostino.

11:40 minut, Benson Boone na Hit Rádiu Vysočina. Pokud nás sledíte za volantem, pozor, teď na Žďársku před Prosetínem směrem od Borovce srazilo se tady osobní auto s traktorem. Vozovka je průjezdná kyvadlově. Na příjezdu do Pelhřimova směrem od Jihlavy došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Z opatrnosti projedete také kyvadlově. Na Žďársku mezi Písečným a Dalečínem se střetlo osobní auto s nákladním a vozovka je průjezdná kyvadlově, tak dejte pozor. A ještě v Havlíčkově Brodě v Ladické ulici šetří policie havárii cyklisty, tak opatrně i tady. Kdyby cokoliv během vašeho dopoledního i odpoledního cestování, připomínám, že nám můžete dát vidět hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. My informace od vás mile rádi pošleme dál, stejně jako muziku za chvíli Leony. Nebo třeba také Činasky ve 12 hodin polední zprávy a potom srdcovky. Milan se pro dnešek loučí a těším se zase zítra v 9 dopoledne. Ahoj!

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
3: No, minimálně 10krát určitě.
2: Povedlo se?
3: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
2: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
3: Přesně tak, si udělat radost.
2: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
0: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, silnice 3. třídy v Lučici na Havlíčkobrodsku je kvůli dokončení opravy poškozeného mostku uzavřená a v Letči nad Sázavou v Havlíčkově ulici se připravte kvůli pracím na omezení. A kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Od dneška do 4. října je možné si objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise tzv. Dluhopisů republiky. A to prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun a zaplatit do 13. října. Na mostě Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 proběhla o víkendu zatěžovací zkouška. O nadcházejícím víkendu bude doprava převedena na hotovou část mostu ve směru na Prahu. Jaká omezení to přinese, doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
5: Z tohoto důvodu bude od soboty 29. srpna od 11 hodin do neděle 30. srpna do 11 hodin omezen provoz. Doprava pak bude zachována v režimu 2+2. Následně zahájíme opravu druhé části mostu směrem na Brno.
4: Po kompletně upravené Šmejkalce se projedeme až příští rok v červenci. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ulice Evžena Rošického v Jihlavě bude od zítřka zavřená, a to v úseku mezi Jiráskovou a Pavlovovou. Pracovníci tam budou pokládat finální obrusné vrstvy. Nedostupná bude také ulice Kapitána Jaroše, kde bude tvrdnout nový asfalt, který tam dnes pokládají. A pro řidiče tam je neprojezdná jedna polovina ulice. Více informací najdete na Doprava v Jihlavě.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Sluníčko, teplíčko a pohodička na nebi. Takové počasí nám dnešní den na Vysočině nabídne. Naměříme do 25 stupňů a po celý den nás čeká skoro jasná obloha.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásné poledne, 2:12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a před námi srdcovky. Opět dneska teda extrémně nabité. George Michael, jo, Spáňa, taky Roxette, taky Boo Radley s jejich nejslavnějším songem. No ale celé to otevře Mia. Song Paper Planes z roku 2007. Extrémně nakažlivý rytmus, chytlavý refrén, zvuky výstřelů. Teď už asi určitě víte, co je to za song. Proslavil se nejvíc díky tomu, že se stal oficiálním soundtrackem Milionáře z Chatrče. Tak co, jste ready? První dnešní srdcovka.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Mia a Paper Planes. Hezké pondělí.

0: Mia a Paper Planes. Posloucháte Hit Radio, tohle byla první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, budeme pokračovat. Před námi je nejúspěšnější single britské kapely The Boo Radleys. Song z roku 95, který do dneška definuje éru Britpopu 90. let. Mimochodem, celý ten text songu Wake Up Boo je o kontrastu dvou typů raných lidí. Schválně se u toho můžete vrátit do svého vlastního rána. Vypravěč je plný energie, vítá ráno, slunce, jo, takový ten optimismus. No a Boo, ta druhá strana, je kamarád, který je pesimistický, nechce vstávat a raději by zůstal v posteli. Tak co, najdete se tam? Boo Radleys a Wake Up Boo, právě teď do vašich uší z Hit Radia.

0: Touha po klidu, lásce a bezpečí v náruči milované osoby. To je song Milk and Toast and Honey z roku 2001 z dílny Roxette.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, dáváme si spolu dnešní srdcovky. A teď se vrátíme ještě o kousek zpátky, konkrétně do roku 93, a to k eurodancovému hitu Pozor od italské zpěvačky Spáňa. Určitě ji znáte, její slavnější song se jmenuje Call Me, jo? Ale i song I Always Dream About You má rozhodně v historii hudby své místo. Je to takové vyznání. Opravdu song, kdy tomu druhému chcete říct, že víte, že je to ten pravý. Že na něj neustále musíte myslet. Pokud někoho takového máte, tak teď je ta příležitost mu to třeba napsat, jo? Říct mu to. I Always Dream About You.

0: Mistrovská kombinace popu, rock'n'rollu a rockabilly. To je George Michael a Fate v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Hele, ten song je tak geniální. Ten totiž v podstatě vznikl v době, kdy George Michael odcházel z Wham. Určitě znáte, že jo, když ještě fungoval tady v tom duu. No a tenhle single z něj udělal globální superstar. Na začátku je dokonce slyšet, jak tam hraje ještě úvod vlastně songu Freedom, který udělal ještě jako Wham. Neskutečná práce. Neskutečná práce, fantastická srdcovka. No ale pozor, to je téměř všechno. Jo. Ale jedna srdcovka nám chybí. Jedna jediná a to ta vaše. Ano, právě teď je ten čas. Vemte telefony, pojďte mi napsat 777-937-777. Chci slyšet, jaká je ta vaše srdcovka. A hlavně, proč je to srdcovka? Je to proto, že vám prostě jenom zvedne náladu? Nebo vás třeba donutí jít něco dělat? No nebo vás třeba vrací na nějaké místo, do nějaké vzpomínky? Jaká je ta vaše srdcovka? Napište, jednu z nich si už za chvilku dáme. No a do té doby třeba Linkin Park nebo Kateřina Marie Tichá.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hitrádiu. Hezké poledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas na poslední srdcovku, tu vaší. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, ale hele, máme na to celý týden. Každopádně dneska je to srdcovka od Iris. Ta píše, bude to rok 2003. Mandy od Westlife je píseň moje a mého manžela. Při téhle písni jsem si už byla stoprocentně jistá, že s tímhle chlapem chci být. Náš první tanec a od té doby spolu tancujeme 23 let. To je strašně hezký. Strašně hezký a pojďme si říct, že Westlife a jejich Mandy, to je tak ultimátní romantiárna, že prostě u toho se nejde nezamilovat, jo? Tak opatrně, kdo teď stojí poblíž vás, možná spolu budete taky přes 20 let. Westlife a Mandy jako poslední dnešní srdcovka. I

0: Damiano David, Next Summer v Éteru Hit Rádia. No a čo, taky už se zase vytáhli mikiny, svetry, možná i teplé ponožky. Já jsem přiznám, už jsem v pátek večer měla teplý ponožky na sobě. Jo, jo, jo, je to tak. Ode dneška se do Česka vrací ráno podzimní teploty. Někde bylo i pod 10 nad nulou. Což jako pokud vycházíte z domu brzy ráno, tak prostě to znamená, že klasicky na cibuli, že jo? Ráno vrstvy, odpoledne si to nesete v ruce. Klasika, to je jaro a podzim. Tak sice se mají v září ještě vrátit tropické teploty, jo? Ale teď budeme muset chvilku zase fungovat takhle, no? Tak jako napůl, jo? Zvládněte to dilema u toho šatníku, já vám věřím, že se s tím zvládnete poradit. A na co u toho myslete, že když ráno vlezete na ten krásný čerstvý vzduch, že je to prostě boží. Zima, nezima, čerstvý vzduch je skvělý.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si spíš.
0: Skvělý bude i náš další soundtrack. Ano, bojujeme za lepší pondělí. Poetika, Imagine Dragons nebo Wiz Khalifa, tak buďte s námi.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Samfeld na Hitrádiu těsně před 13. hodinou. Za chvilku Miles Smith nebo One Direction, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Situace na silnicích je zatím bez výraznějších potíží. Plynulý provoz panuje také na dálnici D1. Počítejte ale se silničáři, kteří pracují jak na D1, tak třeba ve městech. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Začátek školního roku znamená větší riziko nehod u škol. V září a říjnu se jich stane o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu celého roku. Podle analýzy portálu nehod se kolize nejčastěji stávají kolem 15. hodiny, kdy se děti rozcházejí domů. Portál analyzoval nehody, které se staly od roku 2010 do loňska a staly se v okruhu 100 metrů kolem mateřinek a základních škol. Už 200 tisíc cestujících hodnotilo svoji jízdu vlakem. Tuto možnost máme stále v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat spokojenost roste. Co k tomu přispívá, nastíní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
6: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
5: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,7 z 5. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru. A to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie. Teď se podíváme k nám.
1: V jaderné elektrárně Dukovany na Třebícku začala rekonstrukce 6 velkých zásobních nádrží na vodu. Je to důležitá zásoba vody pro technologické i bezpečnostní systémy elektrárny. Každá pojme milion litrů. V případě mimořádných situací slouží pro systémy zajišťující dochlazení parogenerátorů. Práce potrvají až do začátku roku 2028.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Máte rádi teploty do 25 stupňů? Ty totiž dnes na Vysočině v maximech naměříme. Také nás bude provázet téměř jasné nebe, večer pak začnou od jihu nějaká ta mračna přibývat.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, takový jazykolam na pondělí. Doufám, že zvládáte ideálně s úsměvem. A i když jsou pondělky těžký, tak s těmi nejlepšími hity je to vždycky o něco snazší. Miles Smith právě teď.

Natasha Bedingfield s námi na Hit Radio. Hezké odpoledne. Piráti silnic, to je smetánka. Jo, teď tady máme adepta možná na nejlepšího piráta silnic tohoto roku, protože už jednou za to byl dokonce ve vězení. Jo, protože ujížděl policistům a na závěr to projel dětským hřištěm. Tleskáme. No, očividně se nepoučil ani trošku, dokonce ani pokora. Jo, ta mu asi vyletla z okénka při rychlé jízdě, protože teďkon ho chtěla zastavit policejní hlídka a on se jim jal znova ujíždět, protože neměl za volantem co dělat v té době, že jo. Každopádně, co se mi na tom příběhu líbí nejvíc, je to, že on se u soudu bránil, prosím pěkně, tím, že je závodník. Takže není fér, aby za ujíždění policii byl trestaný, protože má prostě rychlou reakční tu dobu a prostě on musí ujíždět, on to má v DNA. To je stejná logika, jako přijde třeba zahradník a říká, ale já to můžu trhat cizím lidem kytky ze zahrady, jsem zahradník, jo? Nebo třeba takový zloděj profesionální, si to vemte, tak ten prostě přijde a řekne, ale já jsem zloděj, já krást můžu. Nebo třeba já bych mohla přijít a říct, ale já mám jenom 160 cm, já nemůžu platit takový vysoký ceny. No, touhle logikou nám projde úplně všechno. Ed Sheeran, Photograph.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man dohrává na Hit Radio. Krásné odpoledne všem. No a pozor, pozor, pozor, pozor. Dámy a pánové, čeká nás nádherná událost tady v Česku, tady v Praze. Čeští tenisté totiž odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Americe v O2 aréně. Utkání proběhne 18. a 19. září, hrát se bude na tvrdém povrchu. No a hlavně se to k nám vrací po dlouhých 13 letech. Jo, naposledy se tady takovýhle zápas odehrál v roce 2013, kdy jsme porazili v semifinále Argentinu 3-2. Později jsme celý ten turnaj vyhráli, získali druhý titul po sobě, protože prostě tenis nám jde očividně, jo, nebo minimálně našim tenistům určitě. V roli jedné z opor byl tehdy Berdych, který je dneska v pozici kapitána, takže to nemůže dopadnout špatně, jo, to prostě je úplně jasný. Naposledy jsme se s Amerikou takhle utkali loni, což jsme taky vyhráli, takže si myslím, že máme velké šance. Prostě tenisový svátek na dosah ruky. Lístky jsou v prodeji a myslím si, že tohle bude tak unikátní podívaná, hlavně to na konečně budete mít fakt jako před sebou, jo, ne v televizi, ne z vyprávění, ale přímo být na místě je podle mě úžasná možnost. Tak na to mrkněte, protože Davis Cup se pomalu, ale jistě blíží, připomínám, už 18. a 19. září. No a Evě bylo taky tehdy 13, měl jsi mě vůbec rád už za malou chvíli.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tak co, zaspívali jste si? Pánové, nestýďte se. Eva Farná na Hit Rádiu, krásné odpoledne všem. Jo, to se prostě nedá nespívat. No a takový songy nás čekají i dneska večer, jo, protože takový songy vám prokazatelně zlepšují náladu. No a nás dneska opět od 6 hodin čeká Hit Rádio Klasik. To znamená, že opět budeme proplouvat historií společně s hudbou a čekají nás songy, který 100% znáte a 100% vás to nenechá v klidu. Třeba takový Break My Stride, jo. To je prostě skvělá věc. A pak si natáhneme elastiáky, dáme si s Irene Cara pěkně Flashdance a abyste na to byli ready, tak teď míříme do roku 1994. Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams will come alive.

0: DJO, posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento týden naposled.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, k létu patří cestování a letos taky epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen a my už víme, že pátky patří výhrám. Tento pátek naposledy máte možnost si tak před víkendem nabít tankkartu Easy a to klidně až na 10 000 korun. Je to tak, 10 jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 000 na kartě. Takhle jednoduchý to je. Navíc odpovědi jsou číslice 1 až 10. Neopakujou se, no, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tomu naprostýmu topu 10 000 korun na tankkartě Easy. Navíc na čerpacích stanicích Orlen to není jenom o tom, že natankujete, ale dáte si tam i něco dobrýho. A všichni víme, že jasně, řízek z domova, super, ale když si pak po cestě dáte takový párek v rohlíku třeba, najednou je to cestování mnohem příjemnější. Tak nezapomeňte, tenhle pátek soutěžíme naposledy.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Hit Radio.

0: Alex Warren na Hitrádiu těsně před 14. Za chvilku divoký byl nebo Bruno Mars. Teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Velký pozor na cestáře na dálnici D1. Pracují ve směru na Brno mezi kilometry 94 až 119 a na kilometru 141,5 a ve směru na Prahu mezi kilometry 105 až 94. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku by mělo být méně míst bez mobilního signálu. Operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát více, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, popisuje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Blahová.
6: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
5: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, například při výpadku proudu. Odpolední schůzka Ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat se na ní má mimo jiné o případných povodních. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posouvá na 6. místo. Jde o její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou a životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, která je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati na 29. místě. Teď ještě pohled k nám.
1: Pozor nejen na silnicích Vysočiny. Z firmy z Havlíčkova Brodu začaly pracovníci převážet 28 modulů dvoupodlažní budovy nemocnice v Bohumíně na Karvinsku. První kamiony vyjely na trasu dlouhou přibližně 250 km v noci na dnešek. Všechny části by měly být na staveništi ve středu. Budova by pak měla být hotová do konce září.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
1: Také odpoledne zůstane na Vysočině nebe jasné, sem tam s nějakým mráčkem, mraky budou přibývat až k večeru, zítra už by mělo být totiž skoro zataženo a dnešní teploty do 25.
0: Krásné odpoledne, 2:14, s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejlepší hity, za chvilku divokej byl. Ale teď král romantiku, Bruno Mars, Just the way you are, jdeme na to.

No prostě romantika. Bruno Mars, Just the Way You Are, posloucháte Hit Radio a Hit Čas. Pravda? Nebo bullshit? To samozřejmě rozhodnete vy, jo? Je to jenom na vás. A máme tady, prosím vás, poměrně zásadní tvrzení, že opravdová přátelství máme obvykle pouze mezi 3 a 5. Víc nemáme kamarádů? Ne, ne, těch pravých určitě ne. Podle výzkumu jeden pán Dunbar, to vědec, zkoumal sociální vztahy. S tím, že lidi údajně můžou zvládnout až 150 smysluplných sociálních vztahů. Přitomž to přátelství prostě vyžaduje časovou investici, pocit naplnění. No a tak se prostě stává, že těch opravdových přátel máme míň. 3 až 5 maximálně. A tak mě zajímá, je tohle podle vás pravda, nebo je to bullshit a vy máte na každém prstu těch kámošů 12? Schválně, pojďte mi napsat 777-937-777, jak to s tím přátelstvím máte vy a prosím vás, nutně potřebuju, abyste přidali informaci, kde jste k těm kamarádům přišli. Jestli třeba ještě ze školky, jsou to pracovní kámoši, nebo jste se potkali jen tak na ulici. Dejte vědět, jak to máte s přátelstvím vy. Jen ty své kámoše napráskejte. Těším se na vaše zprávy a hlasovky na WhatsAppu a posílám další hity.

Taylor Swift s námi na Hit Radio. A vypadá to, že tentokrát dáme vědcům za pravdu, protože tady řešíme pravda nebo bullshit. Lidi mají pouze 3 až 5 opravdových přátelství. Navíc prostě nemáme kapacitu. Hlavně jich víc nepotřebujeme, že jo? Hela píše, mám 4 kamarádky, ale opravdu kamarádky a s jednou trvá přátelství 31 let a ty další 12 let. A i když si každý den nenapíšeme, víme jedna o druhé a víme, že kdyby bylo potřeba, jsme tady pro sebe. A to je prostě ten naprostej základ. Je to tak, David píše, já mám přesně 3 kamarády. Jsou to kámoši, na který se fakt můžu spolehnout. Pomáháme si. Naše ženy moc nadšený nejsou, protože si pomáháme a většinou ta práce trvá 3x tak dlouho, ale pro nás je to skvělý. Jo, pánský přátelství jsou ještě hodně specifický. Ano, ano. Každopádně, Davide, gratuluju, protože to je skvělý. To je přesně to, co lidi potřebujou. A Martina tady píše, já mám 1 z dětství, byli jsme sousedky a už nám to zůstalo. A 3 mám z práce. Tam si to prostě sedlo, protože jak spolu nadáváte na šéfa, tak vás to zblíží. Je to tak, nic není silnějšího, než nesnášet stejného člověka. My to máme v práci, prosím vás, úplně stejně. Pište dál na 777-937-777. Souhlasíte s tím, že člověk má prostě 3 až 5 opravdových přátel a je to skvělý, nebo je to bullshit? Co bullshit opravdu není, to je další song před námi. Michael Jackson, Black or White.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio, je čas to rozseknout. Pravda nebo bullshit? Dospělí lidé mají mezi 3 až 5 opravdovými přáteli. Tak z toho, co jsme si tu napsali, to vypadá, že se na tomhle shodneme. Že většinou těch opravdových máme opravdu jenom pár. Jana píše, mám jednu opravdovou přítelkyni 18 let. Nikdy mě nezradila. Potom mám 2 kamarádky a ty mám ve svých sestrách. To je strašně hezký. Jo, ta rodina i tam to občas funguje. To potvrzuje i Štěpánka, ta píše, mé dvoje nejky, jak se dneska říká, jsem poznala před 16 lety v práci a naše přátelství trvá dodnes. Ovšem tou mou nejvěrnější a nejbližší přítelkyní je má maminka. A to je nejvíc, co si může člověk přát. Je to úplně přesně tak, takže shodneme se, jo, nezapomeňte o svá přátelství pečovat a uzavřela bych to zprávou od Hanky. Pravý přítel je ten, který když mu zavoláš ve 2 ráno, tak tě pečlivě vyslechne a nepoloží telefon. Pár takových mám, děkuju za ně. Takže dámy a pánové, víte, co budeme dělat dneska ve 2? Testovat kamarády. I'm coming home, I'm coming back down tonight. No běžte jim teď napsat, že je máte rádi. Jo? Za chvilku Purple Disco Machine nebo Linkin Park, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
2: No, minimálně 10krát určitě.
1: Povedlo se?
2: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
1: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
2: Přesně tak, si udělat radost.
1: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
0: Jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A mrkněte se do telefonu, kolik tam máte fotek z dovolený? Prosím vás, na dovolené stačí podle odborníků udělat maximálně 50 fotek. Jinak si fotky neužijí ani ti, kterým je budete ukazovat, a vlastně ani vy sami, jo. Protože po 50. fotce kámošů už se těšíte, aby to prohlížení skončilo, a po té 150. abyste si je nikdy nezačali prohlížet. A upřímně, díváte se někdy na ty fotky? Jakože, jako sedíte a úplně si řeknete, tak se podívám, co jsem jedla v úterý na dovči. Já si spíš ne, že jo. Já si třeba pamatuju, že jsme byli na Plitvických jezerech a před náma šla paní a ta si celou tu trasu, ale úplně celou, včetně toho, že záběry na nohy jak jde, celou tu trasu si natáčela. Třeba 4 hodiny v kuse. Za mě jediná varianta. Ona to pak prostě pouští lidem, který chce za něco potrestat. Dá jim do očí párátka a nutí je se na to dívat pořád dokola a dokola a dokola. Tak netýrejte svoje kamarády, prosím, jo? Připomínka, že je stále léto. Ego a Robert Burian, žijeme len raz, takže ruky hore.

0: Shakira v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne, za chvilku 3 hodiny, já se s vámi prozatím loučím, uslyšíme se ještě večer u Hit Rádia Klasik, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Víkend utekl jako voda, ale víte, co je pozitivní? I to neoblíbené pondělí je skoro za námi a odpoledne už budeme jen dobíjet baterky.
0: A mrkneme na to, co zajímavého přinesl víkend na Vysočině, naservírujeme tipy na akce tohoto týdne, zkontrolujeme dopravu pro všechny na cestě z práce domů a rozdáme další lupeny do kina.
2: Tak buďte u toho s námi, těšíme se na vás.
1: Hit Radio Vysočina.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na Pelhřimovsku mezi Jetřichovicemi a Těchobuzí havarovalo osobní auto, projíždějte tudy opatrně. Taky nám to na silnicích docela houstne, tak hlavně pozor na cestách, v pořádku dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Minimální mzda od ledna vzroste o 2500 korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Bude činit 44,6% průměrné mzdy. Shodla se na tom na zasedání tripartity vláda s odbory a zástupci zaměstnavatelů. Evropská komise dnes schválila nové dodávky obranného materiálu určeného pro Ukrajinu v hodnotě 6,1 miliardy eur. To je asi 147 miliard korun. Finance jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu. Rakety, munici a radary. Informovala o tom komise ve svém prohlášení. Jde o peníze z vojenské části půjčky pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, uvedla to Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia, čímž padl rekord 21,9 stupně z března roku 2024, píše o tom agentura DPA. Zdravotní stav 89letého norského krále Haralda V. se zhoršil, uvedl to Královský palác. Už od pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Zastupuje ho korunní princ Hákon.
0: Dukovany na Třebíčku hlásí 23,7 stupňů, v Třebíči je ještě teplej 23,9, naopak Košetice, Křešín, Kramolín 19,1. Maxima dnešního dne se dostanou k 25 a sluníčko nás provází a provázet bude. Večer by pak mělo přibývat oblačnost a zítra už bude většinou zataženo.
3: Hit Radio Vysočina.
5: Sluníčko nás provází, to je jak ze Star Wars. Nechtě síla provází.
0: Nás to slunce na Vysočině provází.
5: No, je venku krásně. Markéta Báťová, Marek Grande s vámi po 15. hodině. Zdravíme na celou Vysočinu. Za chvilku ještě se musíme vrátit zpátky k tomu víkendu, který byl taky báječný. Do té doby další, ty Clean Bandit, anebo Miraj právě teď.

0: Hezky zlehka do toho pondělního odpoledne. Clean Bandit a Zara Larsson na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut. K tomu nastává otázka tradiční pondělní po 15. hodině. Jaký byl víkend? Ve zkratce, Market.
1: Krásný, naplněný, hele, hodně venku jsme byli, teda bylo to super.
0: Čím byl naplněný?
1: No, byli jsme s rodinou a právě, že mě naplňuje to být venku a nebejt někde zavřená mezi čtyřma zděma, takže to se nám splnilo od pátku do neděle, furt venku, hodně práce na zahradě, hodně jsme toho stihli.
0: No, tak to se dobře poslouchá, když je u toho práce. Já jsem byl na Gulášfestu, na tom inkriminovaném Gulášfestu, o kterém jsme se tady bavili v minulým týdnu a trochu jsme to tam popletli, ještě jednou se musím jako omluvit, že jsme ten výborný guláš z té Petrávče přidělili těm dobrovolným hasičům a oni jsou tu gulášníci. Aha. A já jsem byl na Gulášfestu ve Velké Bíteši v sobotu, bylo to bájo. Soutěžili čtyři družstva a už to je co, jako jo, protože jako ochutnávej o čtyřech. Já jsem dal tři guláše.
1: Ty jsi byl v odborné porodě?
0: Nebyl, já jsem byl veřejnost.
1: Za veřejnost.
0: Já jsem byl za veřejnost, dal jsem tři, ten čtvrtý, ten už by se do mě nevešel. Každopádně, prosím pěkně, velká gratulace gulášníkům z Petrávče, protože...
1: No nekecej, zase!
0: První místo odborné poroty.
1: Ty brďo, tak ale to už je prostě tradice, že jo? Petrávec, hele, v tomhle nemá konkurenci.
0: Takže gulášníci, zdravíme je tam. No a trochu drobná změna za veřejnost. Zvítězil ex-Richtář tým.
1: Aha.
0: Jo.
1: Tak to mi nic neříká, já jsem se dívala.
0: Ty
1: teda...
0: jsou z Velký Bíteše.
1: Ty jsou přímo z Velký Bíteše.
0: Ty jsou z Velký Bíteše. Mm-hmm. Takže...
1: To je hezký.
0: Takže těm gratulujeme taky k tomu prvenství.
1: Mně teda napadá jediná věc. Máro, jak to, že jsi žádný guláš nám tady nedovezl? To je teda velký špatný, to budeš muset ještě napravit. Vážit aspoň doma nějaký.
0: No to bys nechtěla.
1: Ne?
0: Já bych nemohl soutěžit. Já jako obdivuju všechny čtyři týmy. Jak říkám, měl jsem možnost ochutnat tři a byly vynikající. Já paradoxně akorát od toho ex-Richtáře jsem neměl, to už by se do mě nevešlo. Mm. Jo. Ale ten guláš, proč jsem ho nepřinesl? On je vynikající, když ti ho nalívají z toho kotlíku, chápeš?
1: Jo, to má i to svoje kouzlo, no, v čem jasně. Se vlastně no. Ten guláš vaří, že jo? No. Není hrnec jako hrnec.
0: No a pak ti k tomu dají meruňkovici.
1: Ty,
0: nebo pivo.
1: Ježišu, já příští Ježiš. Rok přijedu taky, jo.
0: No, nemůžu ti sem přinést meruňkovici.
1: Proč? To
0: no,
1: nebudeme nikomu
0: říkat. To bys tady byla éterická, ale ty jo, to už by
1: éter nezvládl.
0: To už bys dě tady nevydrželi. Tak zdravíme na celou Vysočinu, klidně dejte vědět, co jste dělali o víkendu vy a vím, posíláme další hity. David Guetta, Teddy Swims a Townsend I právě teď. We will

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito, my tady řešíme jak jinak než víkend, velmi rádi se k němu takhle v pondělí odpoledne vracíme. Napsala nám Martina, že o víkendu nedělala vůbec nic a bylo to prý nejlepší rozhodnutí na tento víkend.
1: Ono umění nedělat nic je občas umění, protože ne každý to umí, no. Jen si lehnout, vegetit, relaxovat, Máro, ty bys o tom mohl vyprávět i to třeba, jako možná umíš, ale nemáš na to úplně čas, takže nějaký nedělat nic, to se zase nedělal, že jo?
0: Ne, jako koukat jenom na blba, nebo do blba.
1: Na blba.
0: Do blba. Tak jo. Relax. Lost Frequencies, anebo Hit Golden, už za chvilku. Hit Radio.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Lost frekvencí na Hitrádiu Vysočina o půl čtvrté přejeme hezké a pohodové pondělní odpoledne a možná k té pohodě budeme ještě blíž. Dnešní 18. hodinou to nejenom, že snad už budete mít definitivně po práci, jo. Já vím, může být ještě odpolední, můžete začínat noční, to jsou ty černý scénáře, který vám nepřejeme, ale možná i tak vám zpříjemníme náladu, protože otevřeme další Hitrádio Classic a opět si budeme servírovat ty největší pecky 80., 90. a milénia. Je to takové posezení u gramce, bych řekl, protože já se musím přiznat, já jsem velkým sběratelem vinilů 80. let. Já už jdu ještě hloub, já už začal sbírat i 70.
1: Ale Máro, tady vidíš, že Hitrádio Classic ti to všechno nabízí a vůbec si ty desky nemusíš kupovat. Můžeš poslouchat naše rádio.
0: Takže ano, levnější záležitost jednoznačně, nemusíte mít ani gramec, my vám to prostě všechno hezky naservírujeme. A máme tady jednu takovou ochutnávku, ne leda jakou. To jsou Juren Juren na Hitrádiu Vysočina právě teď a jejich legendární záležitost Come on Down. Markéz, znáš? Už ti ta melodie něco říká.
1: No, já se přiznám, že moc ne.
0: No, ona řekne teď ne, přijde refrén.
1: A pak řeknu, jo.
0: A říká, no tak... jo, na to jsem pařívala.
1: Jo,
0: no,
1: je to možný.
0: To znám přece, no, tak možná na tom budete velmi podobně. Tak posíláme právě teď a 18. startujeme.

0: děje na Vysočině? Pojďme si to říct.
1: No, máme po víkendu, ale děje se už dneska něco. Dnešní večer můžete strávit v Jihlavě na divadelním dvorku u Horáckého divadla, kde bude v rámci živého kina připravený film o talentované skladatelce a dirigentce Vítězslavě Kaprálové, film Kaprálová. Další z výrazných dokumentů z loňského ročníku MFDF budou následovat. V sobotu pak Hrad Kámen konečně otevře své brány. Program nabídne vstup zdarma, nové expozice, obnovené historické interiéry i doprovodný program pro malé i velké. No a v neděli můžete vyrazit na Jihlavskou sportovní neděli do areálu Český mlýn. Do 13 hodin nabídne akce různá sportovní odvětví, která si tam můžete vyzkoušet a získat taky spoustu cenných informací o sportování v Jihlavě.
0: Já mám pocit, že tento týden a víkend nás toho čeká jako mega moc a další tipy na akce najdete na hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
2: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. Hit Radio. It's been

Pink a Nejtrus na Hitrádiu Vysočina za 9 minut přesně 16 hodin. Za chvilku další aktuální zprávy, taky pohled na silnice, jak se jezdí, případně nejezdí na silnicích po Vysočině, zjistíme. No a po 16. hodině opět náš biják, o další volňásek do multiky na Sinestar budeme hrát, tak připravujte telefony, budou se hodit.

0: Jeho odpoledne a Ikona Pop na Hit Radio Vysočina před 16. Za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Energie budou potřebovat i na silnicích Vysočiny, je to nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Moravských Budějovicích pokračují opravy obchvatu. Zdržení je tam aktuálně až na 20 minut, tak pevné nervy, klidně dejte vědět, jak dlouho jste tam popojížděli vy. Jaká je tam situace aktuálně, no a další omezení je u Moravských Budějovic u obce Lažínky. I tam počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová přeji hezké odpoledne. A já začínám dobrou zprávou. Česko totiž čeká týden plný letního počasí, i když se budou střídat slunečné a oblačné dny. Rána tak ty budou chladnější, ale ve čtvrtek a v pátek se hlavně na Moravě odpolední teploty dostanou až k tropickým 30 stupňům. O víkendu pak přibudou bouřky a zároveň se mírně ochladí. A u stupňů ještě zůstaneme. Pšenice by totiž mohla v budoucnu výrazně podražit. Pokud se planeta oteplí o 3 stupně Celsia, její průměrná cena může být až trojnásobná oproti roku 2010. Vědci upozorňují, že stačí velké sucho v některé z hlavních světových obilnic a ceny na globálních trzích začnou enormně růst. Studii publikoval časopis Our Future. Španělští policisté mají možná nový způsob, jak zasahovat proti pašerákům drog na moři. Nejvyšší soud letos v případu české skupiny otevřel možnost odsoudit pašeráky za pirátství, pokud při manévrech ohrozí celníky nebo policisty. Podle policie je navíc chování pašeráků na moři stále agresivnější. No a na východě Maďarska havarovala armádní stíhačka Gripen. Pilot se před pádem stihl katapultovat. Příčina zatím není známá. Podle předběžných informací nejsou žádní zranění ani škody na infrastruktuře. Jen dodám, že na místo zamířil i maďarský ministr obrany. Okolnosti havárie se vyšetřují.
1: Tomu největšímu teplotnímu dnešnímu maximu na Vysočině k 25 stupňům se blíží Třebíč 24,9. Stále nás provází sluníčko, večer dorazí více mraku, zítra ráno a dopoledne by už totiž mělo místy zapršet a bude většinou oblačno až zataženo.
4: Hit Radio Vysočina.
0: A krom sluníčka nás stále provází taky biják Hit Radio Vysočina, naše filmová soutěž. Máme pro vás další volňásek do multiky na Cinestar, tak připravujte telefony s číslem sem k nám do studia. Hned jak zazní ten správný signál, tak volejte, uhádněte filmovou ukázku, dneska opravdu filmovou, přesný název filmu a ten Lupin je váš. Tak držíme pěsti a když už vzpomínáme na ten víkend, tak ho posíláme.

0: Robin Schulz na Hit Rádiu Vysočina, 16 hodin 10 minut k tomu.
1: Biják.
0: Je to opět tady další volňásek do Multikin na Sinestar a já doufám, že nám to dneska klapne, protože se ozval Jindra od Velkého Meziříčí, ale říkal, že v práci nějaký jako hale na tajňačku vláž nemá úplně dobrý signál, no tak Jindro, ještě jednou zdravíme.
2: Jindro, čus. Dobrý den.
0: Halo, halo, Jindro.
2: Jindro, špatně tě slyšíme, zkuš někam na signál mimo tu halu, jestli to jde, když máš na tajňačku. Aha.
0: Jindrovi tak to úplně spadlo. Bohužel.
2: Co se dá dělat?
0: No, nicméně, Jindra to přihrál vám všem ostatním, máme tedy v našem bijáku zítra dva lupeny do Multiky na Sinestar, takže po 16. hodině bude samozřejmě o co hrát.
1: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: A Sebastian na Hit Rádiu Vysočina po 4:15 my přejeme hezké pondělní odpoledne a ještě se vrátíme k tomu pátečnímu podvečeru, protože to se hrál fotbal, tuším, že páté kolo druhé nejvyšší fotbalové soutěže a Market něco teď hledá. Ztratila prosím ochranu mikrofonu.
1: A chudák utekl, utekla.
0: Bambulku si bambulka. Ztratila. No.
1: Už jí mám, už je to dobrý.
0: Prosím tě, tak jak se hrál ten páteční fotbal? Jak to dopadlo?
1: Hele, my jsme byli za Tkánem.
0: Tak počkej, no, to nemá s fotbalem.
1: Kolem. Ne, mám, my jsme byli v Lukách na pouti, byli tam Tkán s Tchyní a právě, že Tkán říkal, že byli v pátek na fotbale zafandit. Bylo tam teda asi kolem 700 návštěvníků, bohužel se nezadařilo to vyfandit tak, aby FC Vysočina vyhrála, s Táborskem prohrála 0-1, no, takhle.
0: A ten Tkán tam v tom byl proč?
1: No, že fandil, jo, byl že fandil. Na místě, já jsem se ho právě na to ptala, jestli byl na fotbale, jaký to bylo, kolik tam bylo lidí, jak to nakonec dopadlo, takže já jsem to měla přímo jako informace z místa.
0: Takhle, prohráli, ale Tchán zafandil.
1: Ten chodí, to je pravidelný návštěvník, říkal minule na zápase, že byl to nevím na čem, tam bylo asi 1000 lidí, teď asi 700, tak by to chtělo trošičku vybombit, přitvrdit, aby fanoušci jako víc chodili, no.
0: Já tady aktuálně koukám na tabulku, Jihlava 6, ale stále jsme na začátku, ano, bylo to páté kolo, pátý zápas, takže ještě spousta kol
1: před námi. Ale Jihlava 6, to je krásný, ale vidíme na konci toho, jak to vlastně dopadne.
0: No, minulý rok to moc na konci krásný nebylo, ale
1: to bude dobrý, bude to dobrý.
0: Ano, to vůbec nebudeme rozebírat. Kamrát anebo Katy Perry, už za chvilku.

0: nevěděl, kde ho má, viď?
1: Toho Bartoloměje. Ano. 24. srpna v kalendáři, prosím pěkně. A svatýho Bartoloměje mám v kalendáři. Ten dneska slaví svátek. Kluk jeden, ušatej. A to je patron sedláků, krejčích, pastevců, vinařů, řezníků, taky města Plzně. Dobrý, viď?
0: Hele, a když už jsme teda u toho Bartoloměje, když už víme, že ho máme
1: v kalendáři. Kolik máme Bartoloměju na Vysočině?
0: Moc to nebude. Tak asi 5.
1: 23.
0: Tak to je pěkný. Zdravíme všech 23 Bartolomějů a já jsem chtěla říct, že když už jsme u toho Bartoloměje, tak jsme tady řešili poutě. A teď o víkendu proběhla právě v Lukách nad Jihlavou pouť. A víš, jak se jmenovala?
1: Svatobartolomějská.
0: No skoro, ale byla to Bartolomějská pouť.
1: Takže vy tam nemáte svatýho Bartoloměje.
0: My tam zase budeme mít podle asi nějakého jiného názvu, ale teda myslím si, že my tam jako máme prostě pouť, Vrtnickou pouť a hotovo. Ale
1: no, Vrtnice je jedno, jestli kdy je pouť, hlavně, že je co pít.
0: Hlavně, že je co pít a co slavit a... A já jsem chtěla jenom doplnit, že ještě jak píše Jihlavská Drbna, tak ta pouť v Lukách, možná jste tam i byli, nabídla i letos skvělou zábavu a počasí atrakcím přálo. No tak sláva. Tak no to je všechno ode mě.
1: Tak hlavně, že jste si to užili. Klidně dejte vědět, jak vy jste si to užili, na jakým kolotoči jste byli, jaký kolotoč si pamatujete naposledy.
0: A který kolotoč vám udělal v hlavě kolotoč? Teda, který alkohol vám v hlavě udělal kolotoč?
1: Metr

0: Carpenter na Hitrádiu Vysočina Espresso. Market před chvilkou říkala, kafe jsem neměla, už ani nepamatuju, a za půl hodiny říká, můžu si dojít pro to kafe.
1: No, protože mě to tak občas jako přepadne, že jo, že si dám jednou za měsíc jedno malý kafe. Pak zase měsíci nedám kafe. Já jsem spíš tejnař, jako tejn, černý čaj já miluju. Takže každý den aspoň litr černýho čaje, tak to mě asi myslela to nahrazuje.
0: Jako ty.
1: No, jako tejn.
0: Jako kofein.
1: Jako v kávě kofein, no. A v černém čaji je tejn.
0: Fakt jo?
1: Jo.
0: To ale vidíš, to jsem nevěděl.
1: No, ještě
0: mi kecáš,
1: vej? Nekecám, hele, fakt, jako dejte klidně
0: ne,
1: vědět.
0: Ne, má nohy křížem.
1: Jestli si třeba... Mám nohy křížem, to je pravda.
0: Já jsem nevěděl.
1: Ale nelžu. Takže klidně nám dejte vědět, že fakt si nevymýšlím, anebo třeba jsem se spletla a lžu.
0: Samozřejmě užívejte pondělního odpoledne, ať už děláte cokoliv, jestli si dáváte kávu, espresso, latte macchiato nebo čaj odpolední. Už za chvilku pátá hodina, tak by se to hodilo čaj o páté. My posíláme další hity Chinaskie nebo Rose a Bruno Mars už za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio. Hit Radio.

0: Činasky 1970 na Hitrádiu Vysočina po 3/4 na 5 jsem se úplně vrátil k Vysočina Festu letošnímu, kde Činasky vystupovali. Bylo to bájo, úplná jako luxusní atmosféra.
1: Hodili tě Činasky takhle zpátky do léta, jo?
0: Hladně mě hodili do klidu a do pohody a možná do dob, kdy jsme je hráli ještě u táboráku na kytary.
1: Mm-hmm.
0: Taky jste hráli na kytary.
1: No, kdybychom to uměli, tak určitě vyhráváme.
0: A taky umíš na kytaru.
1: Jejda, já už jsem to snad ani zapomněla. Jsem měla 3 akordy, na tom jsem postavila tu svoji imaginární kariéru.
0: Hele, fajnový u té kytary a u táboráku je, že čím večer se víc prohlubuje a přibývá nějakého dobrého vínečka nebo piva, to už je jedno, tak pak člověk nabývá pocitu, že je multiinstrumentalista.
1: Jejda, to jsi mi připomněl, tuhle, my jsme měli rozlučku se Svobodou kamarád. Jí měla teda a natáčeli mě, jak stojím na stole a zpívám písně v domnění, jak to je boží, jak mi to krásně ladí. No a druhý den, když mi poslali na video a já to viděla jako střízlivá, tak říkám, jejda, mane, člověk si myslí, jak krásně zpívá, a pak zjistí, že to je katastrofa.
0: Jako dělal bych překvapenýho, ale nejsem.
1: Nejsi, no ty už mě znáš.
0: Ed Sheeran právě teď.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a pokud míříte na Moravské Budějovice, připravte se tam na opravu obchvatu. Jsou tam semafory, zdržení, krátkodobé, aktuálně asi 3 minutky. Jinak z dopravy to je vlastně v podstatě všechno, i když aktuálně koukám zrovna na Třebícku u Rokytnice nad Rokytnou. Máme nehodu, havárie motorky, taky tam velmi opatrně.
1: To není úplně s wow efektem, bacha na to, víš, je to
0: není
1: nehoda.
0: To, ne, není to wow efekt,
1: ne.
0: Nás to samozřejmě moc mrzí, dávejte na sebe pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, je 17 hodin. Deště z minulého týdne výrazně zlepšily stav půdy v horní vrstvě do 40 cm. Sucho ale přetrvává na jižní Moravě a východě Vysočiny. V hlubší vrstvě půdy do 1 metru už voda chybí a sucho hlásí také řada míst na českých řekách. Pod normálem zůstává i většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. Slovenská vláda připravuje zrušení daně z finančních transakcí. Oznámil to dnes v prohlášení premiér Robert Fico. Tuto daň, kterou jako jednu z hlavních součástí opatření k ozdravení veřejných financí loni zavedl právě současný kabinet, dlouhodobě kritizují například podnikatelé. Opozice vyzvala vládu, aby se zrušením daně neotálela. A teď smutná zpráva. V Nizozemsku havaroval autobus s více než 50 německými středoškoláky. Při nehodě se zranilo nejméně 16 lidí. U města Vezeb autobus na dálnici A28 narazil do dodávky, prorazil svodidla a převrátil se na bok. 8 zraněných je podle policie ve vážném stavu. Všichni byli převezeni do nemocnice. Tak budeme držet palce. No a Spojené státy od ledna zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Pokračuje také v eskalaci obchodního konfliktu mezi oběma zeměmi.
4: A co se počasí na Vysočině týká, tak zítra ráno nás přivítá oblačná až zatažená obloha. Ráno a dopoledne taky místy budou panovat deště nebo přehánky a zataženo by mělo být většinou po většinu dne, teploty 21 až 24 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
5: A Market jde už užívat pondělního podvečera.
4: Jo, já myslím, že dneska už jsem tady brebentila dost máno.
5: Brebeň?
4: A brebentit budu zase zítra od 15 hodin. S Markem se těšíme. Ahoj.
5: Ahoj, no a my pokračujeme dál, tím to samozřejmě nekončí, po 17. hodině další hity Poetika a taky David Guetta a Sia. My tomu počasí se budeme za malý okamžik věnovat ještě podrobněji, tak zůstávejte s námi.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Poetika, mám pocit, že tě ztrácím na Hitrádiu Vysočina 17 hodin 8 minut, k tomu takový aktuální čas. No tak v minulém týdnu vydatně místy zapršelo, to místy je prakticky procentuálně na větší části naší krásné země a i Vysočiny. I o víkendu někde spadly nějaké přehánky a nastává taková ta klasická otázka pro milovníky hub a houbařů, jestli to jako letos ještě jako klapne, jo? Jestli ještě bude nějaká ta sezóna. No tak mykologové, co tady jsem tak jako hledal, tak píší, že situace pro houbaře se prosím pěkně nezlepšila, jo. Jistá naděje tam jaksi je, ale nemoc veliká, jo. Dávají tu naději samozřejmě ty srážky, jak jsem říkal z toho minulého týdne. Pokud by se ale přidali další, tak ty srážky a vydatnější, třeba i dlouhodobější, tak samozřejmě by se to jako zlepšilo, no. Ale já už se jako fakt těším, já doufám, že nám to letos jako klapne, že bude třeba ten podzim upršený a že si dáme pořádně jako řízky a jako smaženice a někdo samozřejmě jenom rád ty houby sbírá, někdo je jenom rád konzumuje. Já jsem obojí, já jsem obojetný v tomhle. Temper City na Hitrádiu Vysočina, hezké odpoledne.

Ánět kort už ne takhle po čtvrt na šestá a opatrněji na silnicích na D1 na 83. kilometru ve směru na Brno stojí ve stoupacím pruhu porouchané auto, tak tam dávejte pozor. Případně z cest po Vysočině můžete rád vědět ostatním, jak to jede, poslat hlasovku jednoduše na náš WhatsApp 725 44 38 37. My posíláme třeba právě za volant další hity, za chvilku Ray Dalton, anebo Rihanna, tak hezké odpo.

Rádiu Vysočina, krátce před půl šestou, hezké pondělní odpoledne a troufám si říct, že tohle je počasí, které nikoho nemůže naštvat. Jo, příjemných 21 stupňů aktuálně na Vysočině, polojasno, prostě co víc si přát. Rána teda už jako chladná, někde třeba na Šumavě jsem četl, naměřili dnes už i okolo minus 4 stupňů. No jo, ale pozor, meteorologové opět nás připravují a tak trochu i třeba řekněme straší, že to léto se ještě vrátí a tropy dorazí. Druhá polovina tohoto týdne by měla být právě, řekněme, teplejší a tropičtější. Ve čtvrtek 25 až 29 stupňů, v pátek 28 až 32, na jižní Moravě i 34, o víkendu jsem tam s nějakou přeháňkou. Ale zase už to není tak jako dramatický jako ty čtyřicítky, no. Tak 34 to už je vlastně jako slabý obdvar a pohoda, klid. My posíláme do té pohody další pohodový song. Robbie Williams, Come On Down.

Verona na Hitrádiu Vysočina před 6:45. Dneska, pokud byste chtěli něco slavit, tak prosím pěkně, je den podivné hudby. Jsem to musel hodit do umělé inteligence, co si jako pod tím představit, jestli je to jako, že se mi nějaký song nelíbí, tak je to podivná hudba. Tak ne, je to hudba, která je třeba nahraná na netradiční nástroje, velmi netradiční, jako třeba pila, nebo bouchání lednicí, případně troubou, nebo nahrávání pračky. Takhle to bouchání lednicí a troubou, to mi, to jako dokážu hrát, jo, třeba v noci, když dostanu jako hlad, tak velmi rád bouchám právě třeba ledničkou, když tam stále chodím a něco hledám. Tak pokud se slaví i tohle, tak to já slavím prakticky každý jako večer nebo noc, no, za chvilku ne, nebo

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: plněním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědky.

0: příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
0: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Havlíčkově Brodě v místní části Šmolovy je uzavřená silnice 1/34, tak pozor na to, na Havlíčkobrodsku ještě zůstáváme v Leči nad Sázavou, v Havlíčkově ulici probíhají stavební práce, tam počítejte s omezením. A případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: čo?
1: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Zvýšit by se mohla na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce. V roce 2028 by se pak měla dostat na 45,8% průměrného výdělku. Minimální mzda se zvedá automaticky. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. Podle žalobkyně jde o dva body, které se týkají provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti v roce 2015. S policií dosud nespolupracoval, dál ale zůstává ve vazbě. Prezident Petr Pavel zahájí školní rok ve škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. V rámci návštěvy příští úterý bude debatovat i ze starosty mikroregionu, který združuje 19 obcí ze zhruba 10 000 obyvateli. To je to odlehlé oblasti na okraji Olomouckého kraje. No a do síně slávy Národního divadla dnes vstoupil operní pěvec Štěpán Margita. Stalo se tak při tradičním setkání na startu nové 144. sezony. Jeho uvedení do síně slávy má být vyvrcholením jedné z nejuznávanějších operních uměleckých drah v historii první scény.
4: Naposled to byla produkce, která měla premiéru v únoru, takže opera Richarda Wagnera Zlatorína, a jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok v září vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
3: Slovenský operní pěvec Štěpán Margita, který 3. srpna oslavil 70. narozeniny, patří ke světově uznávaným umělcům a působí převážně v zahraničí.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: V průběhu noci zataženo oblačno, v severovýchodní části území skoro jasno, k ránu se ojediněle vyskytnou přehánky nebo déšť, ranní teploty 16 až 12 stupňů při vyjasnění kolem 10, no a zítra většinou oblačno, zataženo místy přehánky nebo déšť, nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 a v místech se srážkami kolem 20.
5: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, jdeme opět cestovat v čase pomocí hitů. No právě teď Vanastovy věci.
6: Hit Radio. Lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao, me gustas tú, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Tak čo, jaký jste měli pondělí? Dobrý? Tak snad. Hele, 4 měsíce do Vánoc, jo. Taky je to poslední, nebo předposlední prázdninový pondělí. Ještě jim dáme toho 31. Ale pak čop, zrovna dneska jsem šla po městě a úplně jsem si říkala, jaký je pak vždycky hrozný klid. A teď to vůbec nemyslím špatně vůči dětem, ale přece jenom, když potom během školního roku jdete a potřebujete něco zařídit a jdete jako dopo. To je neskutečný prázdný, jo, MHDčko prostě, obchoďáky. No tak už příští úterý, ještě týden na den a pak už zase rodičové si můžou oddychnout, jo, učitelé samozřejmě o poznání méně, ale jinak, jo, je na co se těšit a to je důležitý. Těšit se můžete i na ty nejlepší hity, za chvilku For the Cause a teď Olivia Newton-John.

Důkaz, že covery se dají dělat i dobře. For the Cause a Stand By Me na Hit Radio. Ano, originál samozřejmě všichni známe, že jo, původní song od Bena E. Kinga, je to tak. Ale tohle se prostě povedlo, jo, i tyhle ty bluesové klasiky můžou dostat trošku rapovýho nádechu. Naopak, ten song je prostě skvělý v každém podání. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Anna K., legendární Under Pressure, nebo... London Beat, I've been thinking about you, ideální na pondělní večer.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Večírek za koncem, to je Anna K. v éteru Hitrádia, hezký večer. Hele, vadí vám, když třeba jedete vlakem, tak když si k vám do kupé někdo přivede ve vlaku psa, nebo třeba dítě? Protože takhle, to je slabý odvar. Prosím vás, v Rakousku teď nastoupil do vlaku jeden chlapík s koněm. Normálně s živým koněm, jo. Co teda musím říct, budiš mu to ke cti, koupil mu dva lístky tomu koni, protože pravděpodobně si spočítal, že čtyři nohy, že jo, takže by měl mít dva lístky. Nedojeli daleko, samozřejmě, bohužel průvodčí je vykázal a z cestujícího koníka se opět stal kůň dopravní prostředek, tak já jenom doufám, že dorazili kam potřebovali, přece jenom ale tyhle koblihy ke kafíčku asi nechcete, že jo. Frankie Goes to Hollywood.

OMD a Sailing on the Seven Seas, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, pondělí. Já doufám, že většina z vás je doma, nohy nahoře, zpamatovávat se z pondělka, vy, co prosím vás, teprve míříte do práce. Jo, a čeká vás to přes nos. Tak hlavně se držte, jo, zvládnete to samozřejmě úplně, jak se říká, s prstem v nosu, řečnický obrat samozřejmě, zvládnete to, hlavně vám to uteče, no a pokud třeba teď cítíte takovou tu lehkou večerní únavu, tohle by vás mohlo probrat, jo. Pojďte tam vystřihnout nějaký pěkný taneční pohyby. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, k tomu Unique 2 anebo Coldplay. Už za chvilku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ne, člověk se fakt nesmí nechat. A ačkoliv vím, že v pondělí je to těžký, tak věřím, že třeba tady Carnival de Paris a Dario G to zlepší v cokoletu. Jdeme na to.

0: Tohle byl John Lennon, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A mimochodem, jestli jste po večeři,
1: jo,
0: a máte takovou tu mrsnou, což všichni známe, prostě máte na něco chuť a moc si nejste jistý na co. Možná jsou to bramburky. Možná jsou to bramburky a není to náhoda. Prosím vás, protože bramburky mají narozeniny. Je to tak, už 173 let závislácky chroupeme chipsy. Takový to, jak si říkáte, tak ale už poslední, ne, nikdy to není poslední. V roce 1853 připravil ty úplně první kuchař George Crumb. A on tehdy, prosím vás, vedl takovou válku se zákazníkem, který chtěl ty brambory na tenčí plátky. No a on potom vyloženě zlomyslně je nakrájel tomu zákazníkovi na tak úplně tenoulilinký plátky, osmažil je na olej a osolil. No a potom čekal, jak si dopálený host zase přijde stěžovat a ne. Nadšené výkřiky následovaly, provolávání slávy a bramburkové zlo bylo na světě. Dneska už máme i asi tak gazilion, trilionů příchutí, takže na své si přijde opravdu každý. Tak lupínkům dneska večer pogratulujte. Všem třem, které v nafouknutém sáčku najdete.

Kabáti a jejich Bára, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na osm, doufám, že už jste se vrhli na ty brambůrky. Ne, já se tomu nesmiju, nebojte, já si jedám dneska totiž asi taky. Jo, ale můžeme, když mají narozeniny, tak se to může, to se totiž co nepočítá. Stejně jako se nepočítá dob na narozky, kalorie na dovolený, jo, to je úplně jednoduchý. Další hity před námi, za chvilku Inner Circle a Sweat, k tomu taky Roxette nebo Black Box, tak nikam nechoďte.

Inner Circle, posloucháte Hit Radio. A takhle, jo, ve veřejné dopravě potkáte spoustu věcí. O tom žádná, my už jsme tu dneska měli koně, že jo, v rakouském vlaku. Stane se to. Nemělo by, ale stane. No ale prosím vás, asi nic nepřekoná pána, který teď v čínském metru měl takovou nepříjemnou nehodu. On prosím vás měl sebou kbelík. A to nebyl ledajaký kbelík. Byl to kbelík plný živých úhořů. A pan bohužel za jízdy zakopl a ta voda z toho kbelíku i s těma rybama se vylila na podlahu. A teď si představte, že sedíte prostě tam tak jako a najednou se vám pod nohama kroutí úhoři. Aha, velice příjemná situace, buďme rádi teda, že nebyli elektrický, ale jinak gratulujem pánovi, ano, myslím, že na nešiku roku už adepta máme.

0: Every Time You Go Away, Paul Young v éteru Hit Rádia.
1: Krásný večer všem, za chvíli 7:45. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku do uší třeba hele Pet Shop Boys, jo, taky Enya, nebo? Kdo poznal? Support Lesbians, Sweet Little Something. Už za chvilku, tak buďte s námi. Hit Radio.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Osmá hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Karapíšu a tik, tak jdem na to.

Skvělý Jackson's Midnight Brothers, posloucháte Hit Radio. No dámy, pojďme si to prosím vás ještě jednou projít, jo. Podle expertů, experti to říkají, jo, tak muže o našich bývalých dráždí především tyhle informace, jo. Jestli byl v něčem lepší než oni, jestli byl váš tip, jak vycházeli s jeho rodinou, jo, a jestli jste měli rádi jeho psa. Ne, no prostě logicky, ani náznakem. Vaše partnery nezajímá, kde, kdy a jak jste si dali pusu, jo? Prostě cokoliv. Prostě v ideálním případě ten chlap neexistuje a nikdy neexistoval. Jo, věřte mi, jenom takhle budete mít doma svatý klid a pokoj. Oni jsou ty chlapy hrozně šitové. No, ale pojďme si dámy říct, my o ní taky nechcem poslouchat. Co?

0: We Want The Same Thing, Belinda Carlisle dohrává na Hit Radio. Krásný večer, doufám, že máte hezký pondělí, že si ho možná i tak trochu užíváte, ačkoliv je to náročný pondělí. Každopádně věřím, že minimálně s tím nejlepším, z 80., 90. a taky milénia, to vlastně jako jde, jo, za chvilku třeba Pavol Habera, taky Point Sisters, nebo... Tahle nádhera Stars už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Česká věc Simply Red a Stars, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Tak konečně nějaká ta domácí ostuda, ne teda naše domácí ostuda, výjimečně, ale ve Slovenských horách konečně dělal ostudu i Slovák. Prosím vás, se na Feratu, tam teď vyrazil týpek jenom v kroksech. Jakože obecně člověk potkává, když jde někam na kopec, jako lidi v dost bizarní obuvi, ale v kroksech? Jako to, že jinak byl velmi zodpovědný, dokládá to, že měl přilbu. Nevím, co si chtěl chránit, páč mozek očividně nebyl potřeba chránit. Internet se logicky rozdělil na dva tábory. Jedni ho uctívají jako krále gumy. Prosto milý, to podle mě vždycky chtěl. A druzí volají po vysokých pokutách. Logicky. Vemte si, jak často Čechy nebo Slováky musí zachraňovat záchranáři. A často kvůli špatný obuvi, jo. Zároveň jasně, kroksy mají, že jo, vzadu ten pásek, jak to přepneš do polohy sport, vlastně jsi úplně v pohodě. Tak možná bychom tady pánovi doporučili příště Everest, jenom ať si prosím, vezme ponožky, pač tam fouká, jo.
1: Hit Radio Vysočina,

samozřejmě další fantastický hity. Čeká nás Whitney Houston, taky YouTube, no a taky tahle legendární věc. Ano, dámy a pánové, Backstreet Boys, I Want It That Way. Už za chvilku do vašich uší, mějte se krásně.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hit Radio.
5: Zlepší si náladu.
4: Zlepší si

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.